Tohle je noční vysílání Rádia Blaník s Martinem Ledinským a je pátek 28. srpna. Svátek má Augustín. Toto křestní jméno se vyvinulo z latinského slova Augustinus. Šlo o rodové jméno vznešeného římského rodu. Augustinus se překládá jako patřící Augustínovi nebo patřící rodu Augustínů. Jméno pochází z latinského slova Augustus, které znamená majestátní a vznešený. Augustínů je u nás sice jen hrstka, přesto pokud nás nějaký Augustín poslouchá, přejeme mu z Blaníku všechno nejlepší.

0: Deník počasí. Rádio
1: Deník. Momentálně máme polojasno až oblačno, nejnižší noční teploty 20 až 15 stupňů. Páteční obloha bude polojasná až oblačná, odpoledne od západu v Čechách, později večer i na západě Moravy. Přibude oblačnosti postupně s přeháňkami, místy i bouřkami a místy i silnými. Nejvyšší denní teploty 28 až 32 stupňů, na horách bude kolem 23. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.

0: Rádio Blaník.
1: Hezky česky.
2: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin.

na cestách. Až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, když voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání?

ja však znám tu lest. Ach, krásko, z přetěžky mi víš.

Noc strávíte s Rádiem Blaník a ze studia vás zdraví Martin Ledinský. Je pátek 28. srpna a svátek má Augustín. A jak říká aktuální pranostika, svatý Augustín udělá z tepla stín. Nebo o svatém Augustínu léto opouští krajinu. Narozeniny dnes oslaví například spisovatelka a kartářka Dagmar Klucká, její 82 let, dále slovenský herec a politik Milan Kňažko, tomu je 81, a narozeniny má taky kanadská country a popová zpěvačka Shania Twain a té je 61 let. Oslavencům přejeme zblaní.

0: Baník, počasí. Rádio
1: Baník. Momentálně máme polojasno až oblačno, nejnižší noční teploty 20 až 15 stupňů. Páteční obloha bude polojasná až oblačná, odpoledne od západu v Čechách, později večer i na západě Moravy. Přibude oblačnosti postupně s přeháňkami, místy i bouřkami a místy i silnými. Nejvyšší denní teploty 28 až 32 stupňů, na horách bude kolem 23. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.

0: Posloucháte Rádio Blaník a pomalu se probouzíme do pátečního rána s datem 28. srpna. Před námi je Evropská noc pro netopíry a teď ještě pojďme taky nahlédnout zpět do minulosti. Před 159 lety byly do Prahy z Vídně trvale navráceny české korunovační klenoty. Stalo se tak v roce 1867. Tolik jedno zajímavé historické výročí a teď už na Blaníku další pohodové písničky, tak ať se vám hezky poslouchá.
1: Rádio Blaník.

trvají až do 5. září. V různých částech města se uskuteční téměř stovka vystoupení a akcí. Litoměřice přivítají 28. ročník filmového festivalu Litoměřice s podtitulem Na konci světa. Akce začíná v 10 dopoledne. A v Havlíčkově Brodě se mohou lidé těšit na 11. ročník tavby skla v replice středověké sklářské pece. Akci hostí areál experimentální archeologie Vlkovsko. Tolik očekávané události. Hezký den přeje Ivana Balkovská, Rádio Blaník.

0: Martin Císař
1: na rádiu Blaník.
2: Páčný pátek, krásné dobré ráno, ještě pátek prázdninový, pravda, ještě v pondělí jsou tu prázdniny, ale dnes je tu konec pracovního týdne, před námi sobota z nedělí, tak si to moc krásně užijte. Dnes teploty až do 33 stupňů, takže krásný letní den vám přeje Martin a k tomu hrajeme hezky česky, jsme rádio Blaník, dobré ráno.

0: Hezky česky s Martinem Císařem.
1: Před námi poslední dva prázdninové dny, ono jak se to vezme. Dva všední prázdninové dny, pravda, pátek, ale také ještě pondělí. A se sobotou, nedělí jsou to ještě pořád čtyři dny prázdnin a to vypadá skvěle. Právě Rádio Blaník se za vámi vypraví, dnes to bude Tišnov, právě v Tišnově u Brna se koná další letní koncert Rádia Blaník a my se tomu budeme věnovat v průběhu téhle hodinky, ale samo sebou i v dobrém ránu s Petrem Slívou. A na pódiu se tentokrát na vás budu těšit já. Tak se moc těšíme, teď si pojďme hezky česky hrát a já popřeji krásný pátek. Ať vám to rychle uteče v práci a pokud přijedete do Tišnova se s námi pobavit, tak se na vás už tuhle chvíli moc a moc těším.

Pohodový pátek především Augustínům, kteří dnes mají svůj svátek. No tak pánové, všechno jen to nejlepší. A pokud byste neměli nic plánu, přijďte se za námi třeba i vy, Augustínové, podívat do Tišnova. Tišnov u Brna, to je to místo, kde dnes bude velká letní akce Rádia Blaník. Další letní koncert a více o něm už za malou chvíli. Za chvíli také zprávy a informace o počasí. A dál hezky česky. Na Blaníku.

Krásné ráno přeje Monika Holubová. Na Českém je právě teď možné pozorovat částečné zatmění měsíce. Viditelné je i bez dalekohledu a nejlepší místo pro jeho sledování je na jeho západě. Maximum nastane v 6.13. Do zemského stínu se ponoří ve skoro 94%. Vlakem stržená trolej zastavila večer provoz na železničním koridoru mezi Prahou a Kolínem v úseku Pečky a Poříčany. Dálkové vlaky jezdí stále ještě odklonem přes Nymburk. Mezi Kolínem a Poříčany jezdí náhradní autobusy. Zastupitelé Hradce Králové schválili zadání stavby náměstí Farálu Gajerových a Vrbenského kasáren. Výstavba přijde na víc než 138 milionů korun. Jižní Korea, Japonsko a Spojené státy uskuteční vojenské cvičení na začátku září. V srpnu Spojené státy výrazně zkrátili vojenské cvičení, které uskutečnili s jeho korejskou armádou a jedno další zrušili. Tolik zprávy a ještě přidám informace o počasí. Dnes bude horko, větrno a objeví se bouřky. Většinou bude oblačno až polojasno. Odpoledne od západu v Čechách, večer i na západě Moravy začne přibývat oblačnosti a postupně se objeví přehánky i bouřky. Ty můžou být i velmi silné a později budou přecházet do deště. Nejvyšší teploty 28 až 32 stupňů. Na západě Čech bude o něco chladněji, kolem 26 stupňů Celsia. Toliko počasí. Monika Holubová, Radio Blaník.

0: pohodou a dobrou náladou do nového dne. Je to ten páteční, kdy jedeme k vám.
1: Letní koncerty Rádia Blaník.
0: Tišnov u Brna, to je to místo, kde se na vás budeme těšit. Začínáme za 5 minut 5 na náměstí Míru a právě tady skvělá atmosféra. Díky tomu, že dorazí třeba Vojta Nedvěd.
2: Jako do srdce nůž, smutek hraje mi tuž, zase vrací se mi všechno zpátky.
0: Bude tu i Janek Ledecký.
3: Právě teď padá letadlo Jumbo Jet.
0: A nebo Tereza Mašková.
4: Budu při tobě stát, budu při tobě stát.
0: A na pódiu se budu těšit já, tedy Martin Císař, a budu pro vás mít i ty zázračné samolepky, které když si někam nalepíte, tak máte velkou šanci od nás získat i pěknou finanční hotovost. A ve finále i 100 000 korun.
1: Jedeme za vámi. Letní koncerty Rádia Blaník.
5: Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
6: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
5: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
7: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
1: Připomeňte si rok vašeho života.
6: Každý všední den v 9 hodin dopoledne
1: na Blaníku.
8: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.

0: To byly knoflíky lásky, ty od Ivety Bartošové a Petra Sepéšiho. Na Blaníku chvilku před 6. hodinou, chvilku před začátkem dnešního dobrého rána. No a v něm, v té první hodině, třeba olympik. Taky Gam. Vždycky, když život je pest, a ty se začínáš. A budou i Krištof. Hezky česky na Blaníku i po 6. v pátek 28. srpna. Teď je 5.54. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.

0: počasí. Rádio
1: Dobré ráno, přeje Tereza Musilová. Probouzíme se do nejteplejšího dne týdne. V regionu naměříme mezi 29 a 32 stupni. Obloha bude většinou polojasná, až odpoledne začne přibývat mraků a postupně se na většině území přidají přehánky a místy i bouřky, které můžou být silné. Tolik o počasí a teď už jsou tu zprávy s Monikou.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
0: Zprávy Rádia Blaník.
6: Stručně, jasně, přehledně.
7: Vládní politici řeší zakotvení koruny do ústavy. Kroměřížská sportovní hala už má novou střechu. Plzeň i Jablonec slaví, Hradec Králové utrpěl porážku. Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Vláda chce zakotvit korunu a hotovost do ústavy. Vládní politici už připravili normu, která by to umožnila. Předložit by měli příští týden s tím, že změnu navrhnou, počítá programové prohlášení, stejně jako se zavedením práva používat hotovost. Dostatečnou ústavní většinu ale kabinet nemá. Většinu nákladů na opravu střechy sportovní haly v Kroměříži pokryjí dotace. Půjdou z Národní sportovní agentury. Práce začaly v červnu a hotovo by mělo být do 31. srpna tak, aby halu mohli od podzimu opět využívat sportovci. Při povodních v Nepálu zemřelo 469 lidí. V nové bilanci to uvedla tamní policie. Tři oběti hlásila také Čína. Přívalovou povodeň na hranici Nepálu a Tibetu zřejmě vyvolala odtržení část ledovce. Tři čeští fotbaloví zástupci zažili večer v evropských pohárech dvě výhry a jednu prohru. Do hlavní fáze Evropské ligy postoupila Plzeň, která doma porazila 5-1 po prodloužení Crvenu z Zvezdu Bělehrad. Premiéra tak vyšla novému trenéru Viktorie Radoslavu Kováčovi.
8: Chtěli jsme vlastně dát první gól, aby jsme chytli lidi, aby jsme tu energii z těch tribun prostě dostali na to hřiště. A samozřejmě pak jsme dostali brzo gól, tak nás to malinko utlumilo, ale myslím, že ten zápas měl úplně všechno. Penaltu jsme nedali, Prince měl ještě šanci, pomohla nám samozřejmě červená karta. Ale dokonce jsme věřili, že to zvládneme. Jak jsme dali ten třetí gól, tak jsem viděl z kluku jako obrovskou energii, že to chcou zvládnout.
7: Postup do hlavní fáze konferenční ligy slaví Jablonec, který v odvetě porazil Glasgow Rangers 1-0 po prodloužení. Na penalty vyhrál 4-3. Naopak Hradec Králové podlehl doma Panathinaikosu 1-2 po prodloužení a v konferenční lize končí. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Petr Slíva.
9: Dobré ráno, Rádia Blaník.
0: S Petrem Slívou.
10: Dobré ráno, tak poslední prázdninový pátek je tady, stojíme na prahu posledního prázdninového víkendu, ale my si to společně užijeme. Co říkáte? Navíc je to pátek, takže mezi 8 a 9 nás čeká pravidelná šťastná hodinka, kde vám budeme hrát speciální výběr dobronáladových písniček a to není všechno, protože budeme opět odměňovat vaše dobré zprávy, takže klidně už teď po ránu nám můžete začít psát, co vám udělalo v poslední době radost, jaká zpráva vás potěšila. Může to být úplná maličkost, která má vlastně cenu jenom pro vás, tak se o ní rozdělte a pište na 600 318 118 a po půl deváté potom zase někomu z vás zavoláme a odměníme vás balíčkem z našeho e-shopu. Teď už Olympik a jako za mlada, za minutu bude 6. Dobré páteční ráno.

0: Život je pes a Gump na Blaníku.
1: Rádio Blaník.
2: Pohodové ráno.
0: Tak co už jste se dneska po ránu podívali nahoru? Právě tam za pár minut vyvrcholí zatmění měsíce. Měsíce noří do stínu země. Vypadá to famózně, do rádia jsem měl půlku cesty proti němu, takže jsem to měl z první ruky. Nepotřebujete k tomu žádné pomůcky, u nás je to teda částečné zatmění. V 6.12 bude vrcholit a to bude zakryto 93%. Tak se dívejte k jeho západnímu obzoru. V tuto chvíli už je ten měsíc teda hodně nízko, už začíná pomalinku zapadat, takže je potřeba, abyste před sebou nic neměli. A jenom vysvětlení té načervenalé až měděné barvy. To je proto, protože k měsíci přes zemskou atmosféru proniká hlavně červená část slunečního světla. A další možnost, pokud jste to teda nestihli dneska ráno, bude na Silvestra 2028. Takže jestli dobře počítám, za nějakých 5 minut, protože je 6 hodin a 7 minut, bude vrcholit zatmění měsíce. Jsou tam trošku mraky, já jsem to před chvílí vyfotil z našeho okna, tak vám to dám na můj Instagram, můžete mrknout, ale moc to nejde vyfotit. Teď už Far Corporation a Stairway to Heaven, písnička, kterou se vypůjčili od slavných Led Zeppelin. Teď na Blaníku, 7 minut po 6.

0: Stairway to Heaven, slavné schody do nebe, písnička od Led Zeppelin v podání Far Corporation. Za minutu vrcholí zatmění měsíce na 93% teda u nás a tohle jsou informace o počasí.
1: Sluníčko Rádia Blaník. Rádio
2: Máme tady konec pracovního týdne a jak bude vypadat, tak to probereme s Eduardem Novotným z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno, jak to vypadá aktuálně?
3: Dobré ráno, přes naše území přechází teplá fronta, díky ní máme na obloze pásy vysoké oblačnosti, které na některých místech znemožňovaly sledování zatmění měsíce. Teploty se aktuálně pohybují nejčastěji mezi 20 a 15 stupni Celsia, na severovýchodě je ale chladněji, tam jen kolem 12 stupňů.
2: Jak bude vypadat zbytek dne?
3: Bude oblačno až polojasno, odpoledne začne od západu přecházet zvlněná studená fronta, která přinese nejdříve v Čechách, večer i na západě Moravy více oblačnosti a postupně přehánky, místy bouřky, a to i silné, které budou později přecházet do deště. Bouřky mohou být doprovázené nárazy větru kolem 70 km za hodinu, přívalovými srážkami kolem 35 litrů vody na metr čtvereční a také malými kroupami. Už od včerejška je v platnosti výstraha, dnes dopoledne se bude pravděpodobně ještě upravovat. Teploty dnes čekáme mezi 28 a 32 stupni Celsia, na západě Čech bude kolem 26 stupňů, bude se tak jednat o nejteplejší den tohoto týdne. Vítr bude čerstvý jihovýchodní, zejména na Českomoravské vrchovině a také na jižní Moravě, může mít nárazy i kolem 55 km za hodinu. Jak bude přecházet fronta, tak se bude postupně měnit na západní až severozápadní a v bouřkách ještě přechodně zesílí.
2: Pojďme se ještě společně podívat na ten víkend, jak bude vypadat.
3: Sobota už bude beze srážek, pouze na východě území bude až do dopoledne doznívat déšť, ochladí se, a to na 21 až 26 stupňů Celsia, až 28 stupňů počekáme na jihu Moravy, v neděli už bude většinou polojasno, pouze ojedinělé přehánky čekáme na horách a teploty budou zhruba o 2 stupně vyšší než v sobotu.
2: Mockrát vám děkuju, naslyšenou.
3: Naslyšenou.
0: Tak si ten víkend hlavně užijte, teď už Týma, slovník cudzích snů na Blaníku, 2 minuty před 7:15.

ABBA a SOS v dobrém ránu na Blaníku. Trošku jsem se bál, že o SOS budu volat dneska po ránu, protože jsem včera ochutnal první letošní burčák. Nebyl teda moravský, ale byl z Mělnických vinic a byl famózní. Burčáková sezóna je v plném proudu, ale pozor, víte, jak je to s tím burčákem? Dobré je poznat ten správný, takže několik zásad. Správný burčák má být světle žlutý až mléčně zakalený, podle odrůdy může být samozřejmě odstín trošku jiný. Měl by příjemně vonět po hroznech a ovoci, pokud z něj cítíte ocet nebo nepříjemný zápach, tak raději ruce pryč, někdo to pančoval. Ve sklenici by měl lehce perlit, to je známka toho, že v něm pořád probíhá kvašení. Chuť má být svěží, nasládlá a lehce, jenom lehce nakyslá, rozhodně ne výrazně octová nebo nahořklá. A pozor na barvu, hnědavý burčák už může znamenat, že je po své nejlepší fázi a začíná oxidovat. Je to prostě živý nápoj, alkohol v něm dál vzniká, cukr ubývá, prostě logicky, proto může mít přikoupit třeba kolem 3-4% alkoholu, ale postupně se může dostat až někam k 7%, takže jeden den si koupíte burčák, je to prostě nasládlá šťávička, pěkně vám chutná, a druhý den už z něj může být pěkná opička. Tak pozor na to. Za chvíli krátké zprávy a teď je 6.20.

ze sousedního bytu poslouchala za dveřmi a záviděla v skrytu. Paní Šulcová psala dopisy, co jsou zvláštní tím, že nemají

nějakou samotu někde u náchoda. A já vím určitě, není to náhoda, a tak trochu se bojím, že brzo budem my hledat samoty, k bydlení nastálo nejen o soboty.

0: Hezké ráno přeje Monika Holubová. Český statistický úřad dnes zveřejní zpřesněné údaje o vývoji české ekonomiky ve druhém čtvrtletí letošního roku. Podle prvního odhadu se HDP meziročně zvýšilo o 2%. V horním centru Liberce bude pro dopravu 3 dny zavřená část Šaldova náměstí. Omezení tu začne už zítra a do pondělního večera nebudou moci řidiči z náměstí odbočit k nemocnici do Husovy ulice ani do vedlejší Jablonecké. Ontarijské jezero změní název na americké. Americký prezident Trump totiž podepsal výnos nařizující jeho přejmenování. Se změnou přišel v době vyhrocené obchodní války s Kanadou. Ta oznámila, že dál bude používat název ontarijské. České volejbalistky uzavřely základní skupinu B na mistrovství Evropy v Brně výhrou nad Bulharskem. Vyhráli 3-0 a skupinu zakončili se 4 vítězstvími z 5 zápasů a 12 body. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Petr.
1: Dobré ráno, Rádia Blaník.
2: Tak pokud jste dneska ráno nestihli zatmění měsíce, tak jsem vám dal na můj Instagram fotku z našeho blanického okna. Nejde to vyfotit úplně pořádně, ale aspoň takhle, jako taková náplast. Další příležitost bude potom na Silvestra roku 2028, což vlastně není zase až tak daleko. Nás teď čeká Kaoma a Lambáda a za chvíli se vrátíme k jednomu z předprázdninových ranních hostů. Za 3 minuty bude 6:30.

0: konci tohoto ranního rozhovoru. Nějaká dobrá zpráva, která tě v poslední době potěšila, našla bys takovou?
1: Dneska dobrou zprávu, ozvala se mi moje kamarádka z Písku, kterou vlastně teda už kolik 30 let jsem ji třeba neslyšela. A chodila jsem s ní na dramaťák a kamarádili jsme se. A mě dneska řekla hrozně hezkou zprávu, že se prostě stará o děti právě v Písku s nějakým postižením, nebo ty, kteří jsou nějaký, jako na tom nejsou moc mentálně dobře, ale že mají pro ně udělaný skvělý zázemí, kde můžou ty děti fungovat, nejsou nějak šikanovaný, což bývají na těch normálních školách, a že tam je teď velký progres, a mě to udělalo prostě hroznou radost, že takovýhle lidi existují a že se starají o vlastně lidi, kteří to potřebují, protože společnost na ně moc nemyslí. Takže mě to dneska třeba udělalo ráno zrovna velkou radost.
0: Skvělá zpráva.
1: A že zrovna ona. Jo, to je pro mě dobrá zpráva.
0: Skvělá zpráva a přeju ti jenom dobré zprávy. Moc ti děkuju, že jsi mi to po ránu vzala, měj se krásně. Ahoj.
1: Děkuju, ahoj. Ranní host
2: Rádia Blaník.
3: A my se posuneme dál v tom dnešním pátečním ránu. Tohle jsou Nedvědi a Kohout na Blaníku.

0: Back and Stay a Bad Boys Blue na Blaníku.
1: Dobré ráno, Rádio Blaník.
0: Je pátek, čeká nás víkend a před vstupy do lesu nebude zřejmě kde zaparkovat, protože houbařská mapa se od včerejška zase o něco vylepšila, teď jsem se na ní díval. Jižní Morava, tam je to teda asi bohužel marné, to vedro tam bylo velké a srážek málo, ale pohraniční hory, tam je to skoro na jistotu, dokonce i střední Čechy, třeba takové Benešovsko, tam by se taky dalo něco najít. Tak hodně zdaru. A teď jaké počasí nás k tomu bude provázet, třeba dneska?
2: Dnes budou vysoké teploty, čeká nás 28 až 32 stupňů, na západě bude chladněji, tady bude okolo 26 a na horách okolo 23, jinak ale počítejte s deštěm, z začátku bude oblačno až polujasno, odpoledne se ale od západu bude zatahovat, přidejí se přehánky, místy bouřky, které mohou být i silné a později budou přecházet opět do deště. No nicméně výhled na ten víkend je takový, že ten déšť se uklidní, takže nás čeká příjemný letní víkend.
0: No a nicméně právě kombinace toho horka a toho deště by mohla těm houbám pomoct. Tak uvidíme, necháme se překvapit. Tomáš Klus a pocity už za chvíli a za 4 minuty bude 6:45.
1: Povídej, jestli tě má hodně rád víc než já. Víkend s Petrem Novákem na Rádiu Blaník.
3: Na zastávce Radim u Kolína se chystá velký vzpomínkový koncert.
1: Na 3 pusu a jde spát. Vždyť už bude brzo den.
3: Legendární Petr Novák by totiž 6. září

0: Weekend s Petrem Novákem na rádiu Blaník.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například květák bílý z Kaufland Card Extra za 29,90. Pepsi Cola nebo Mirinda 2 litry z Kaufland Card Extra za 24,90. A dobrá voda ochucená z Kaufland Card Extra za 11,90. Až do 1. září. Kaufland.

0: extra várku slev. Až 50% na celou značku Miss Sporty. 40% na celé značky Dermacol a Gabriela Salvete. 40% na péči o pleť značky Astrid a další. Více na tetadrogerie.cz.
1: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
4: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

0: Tak to byly pocity Tomáše Kluse v Dobrém ránu na Blaníku. A i Tomáš Klus si zaspíval v naší hymně Slunce dál svítí. Dokonce hned na začátku.
1: Slunce dál svítí. Na rádiu Blaník.
0: Jenomže Anička z Plzně ho včera bohužel nepoznala a přišla o 5000.
2: Znám místo, kde úsměvem se nešetří a plní se tam přání.
3: Ty, to je fakt o Blaníku. No tak Aničko, kdo pak to byl?
4: No, kdo to byl? Igor Tymko.
3: Igor Tymko to nebyl. Aničko, Aničko, on to byl Tomášek Klus, představte si to.
4: Jo, Tomáš Klus.
3: No.
0: No, tak Aničce jsme poslali jako náplast CDčko s písničkami z Blaníku a z toho vyplývá, že dneska se hraje o kolik, Adel?
5: O 10 tisíc korun.
0: To by to úplně dostalo teď, ta částka. No. Ti zaskočilo z toho. No dobře, tak kdybych byl posluchačem Rádia Blaník a nepracoval na Rádiu Blaník, protože já nemůžu, tak co mám udělat?
5: No musíš pozorně poslouchat a ve chvíli, kdy uslyšíš naši hymnu od začátku do konce, zahrát jakýkoliv všední den, takže třeba i dneska, tak volej na 800 109 109, no a pokud se dovoláš jako první, tak si ve hře. No a my ti takhle jako Aničce pustíme kousek z té naší hymny, kde zpívá jenom jeden z interpretů a ve chvíli, kdy to uhodneš, tak výhra je tvoje.
0: No a může tam být Tomáš Klus, může tam být Jindra Polák z Jelenu, může tam být Petr Kolář, Tereza Mašková, Igor Tymko, může tam být Xindl X, Olga Lounová nebo Kateřina Marie Tichá. Pozor, tahle ta naše velká letní hra pomalinku spěje do svého finále, tak hodně štěstí.
1: Slunce dál svítí.
6: Sluníčkové léto na Blaníku. Na Blaníku.

0: Tak to byla Verona a Lásko prout na Blaníku. A pomalinku končí dnešní první ranní hodina. Už se chystá ta druhá a v ní vám zaspívá Marie Rotrová. Bude tam i divokej Bill. Je to jako síť kolem celého těla. A také Poetika s písničkou, která figuruje i v České desíce na Blaníku. Už nehledám to místo, kde všechno mám, dokud tě cít. Hezky Česky na Blaníku i po sedmé, teď je 6:55. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. www.radioblanik.cz

0: Krásné ráno přeje Tereza Musilová. Česko čeká teplý závěr pracovního týdne. V našem regionu teploty vystoupají na 29 až 32 stupňů. Obloha je většinou polojasná. Až v průběhu odpoledne začne přibývat mraků a postupně se objeví přehánky a místy i bouřky, které můžou být silné. Doprovodí je nárazový vítr a taky kroupy. Taková je předpověď a teď už je na řadě dopravní servis.
1: Chytrým oblečením Citizen vás žádné počasí v městské džungli nezastaví. Citizen, oblečení, kterému můžete věřit.
2: Blaník za volantem.
0: Na Táborsku v Řípci na místní silnici havarovala dvě osobní auta, s opatrností se kolem projet dá. Pokud jdete po dálnici D10 ve směru na Prahu, tak pozor na 31. kilometru, stojí tam porouchané auto. Číslo naší dopravní linky je 603 11 71 71. Tolik dopravní servis a teď už jsou tu zprávy.
3: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz
2: Zprávy Rádia Blaník.
4: Stručně, jasně, přehledně.
5: Začátek školního roku znamená výdaje pro rodiče. Koridor Praha-Kolín už opět naplno jezdí. Kanoista Fuxa bude obhajovat světové zlato.
6: Hezké ráno zprávy pro vás má Monika Holubová. Domácnosti vyjde návrat dětí do škol na tisíce korun. Výdaje letos odhadují nejčastěji v rozmezí mezi 2 a 6 tisíci korunami. Tyto náklady dokáže pokrýt z běžné výplaty 58% lidí. Ostatní musí podle průzkumu agentury Ipsos sáhnout do úspor nebo si za tímto účelem odkládají peníze předem. Do úspor kvůli tomu nejčastěji sahají lidé žijící v obcích do 5 000 obyvatel. Stržená trolej komplikovala celých 10 hodin provoz na části koridoru Praha-Kolín. Vlaky stály v úseku Pečky Poříčany a nahrazovaly je náhradní autobusy. Trať byla neprůjezdná od včerejších 8 večer a kompletně byl provoz obnoven dnes kolem 6 ráno. Už včera odpoledne omezila průjezd stanicí Pečky porucha zabezpečovacího zařízení. Bohumín završí prázdniny velkolepě. Dnes večer se zájemci v parku Petra Bezruče vydají po stopách netopírů a zítra už přijde na řadu tradiční guláš fest. Jaké dobroty nabídne, to prozradí mluvčí města Jana Končítková.
7: Sobotní gulášfest v Šunichlu nabídne klasické hovězí a vepřové chutě, ale prostor dostanou i odvážnější recepty. V minulých ročnících soutěžní týmy vařily i z dančího nebo kančího masa a objevily se i bezmasé varianty. Letošní 11. ročník opět spojí ochutnávky s hlasováním o vítězi.
6: Víkend pak zakončí noční prohlídka prvorepublikového bunkru a tradiční záblacká noc. Kanoista Martin Fuxa pojede na světovém šampionátu finále kilometru. Na této trati bude obhajovat zlato. Tuto disciplínu na šampionátech loni ovládl podruhé. Celkově má 4 mistrovské tituly. Finále závodu na 1000 metrů pojede také kajakářka Barbora Betlachová. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď už je tu Petr Slíva.
8: Dobré ráno Rádia Blaník
2: s Petrem Slívou.
9: Za Relkou vám přejeme pěkné páteční ráno, je tady pátek, to znamená, že za hodinu rozjedeme naši šťastnou hodinku, ve které bude spousta dobronáladových písniček a hlavně vaše dobré zprávy, které budeme taky odměňovat. A na ty vaše dobré zprávy se opět těšíme na čísle 603 118 118. Dejte to do SMSky, co vás potěšilo v poslední době, a po půl deváté třeba zrovna vám zavoláme, ale třeba se taky dostanete do vysílání. Teď Marie Rotorová a Střapatá nohatá. No a za chvíli se mrkneme na to, co nás čeká už dneska večer v jistém českém nebo moravském městě. No prostě se chystá další letní koncert.

0: síť a divokej byl na Blaníku, už se to chystá, už se to vaří, už se staví pódium, už se staví stánky a to všechno.
1: Letní koncerty Rádia Blaník.
0: A to všechno na dalším z letních koncertů Rádia Blaník. Tentokrát za vámi dorazíme do Tišnova, vezmeme sebou třeba Vojtu Nedvěda, ten na vás chystá tohle.
2: Samozřejmě budou to písničky jak Strejdy Honzy, tak mýho táty, který vznikly za jeho samostatné éry. Ale aby lidi a posluchači věděli, že se snažím nějakým způsobem pokračovat dál, tak zazní i ukázka z mojí vlastní tvorby.
0: Vezmeme i Terku Maškovou, ta pro vás chystá tohle.
3: Myslím si a budu doufat, že to bude úplně stejný. Možná něco ještě vymyslíme do té doby, ale určitě se můžou těšit na moji tvorbu, kterou znají a kterou slyší na Rádiu Blaník.
0: A pořádně zatrsat a zahulákat si můžete i s Jankem Ledeckým.
4: No tak já zkusím vytáhnout nějaké věci, které znají na spaměť. To bude nejjednodušší.
0: No a do toho samozřejmě dorazí taky naše blanická kapela. A teď ty technikálie v Tišnově, jak to bude?
5: Startujeme za 5:05 na náměstí Míru a vstupné se jako vždy neplatí.
0: Přesně tak a navíc vám přivezeme tu samolepku, která někomu z vás může vydělat až 100 000 korun. Speciální sluníčková samolepka Rádia Blaník a Centropolu, tu si potom někam nalepíte, když k vám přijedeme a zjistíme, že je nalepená tam, kam jste ji nalepili a dali nám o tom vědět, tak můžete vyhrát docela pěknou sumičku peněz. A ještě jedna informace, v Tišnově si s vámi bude povídat a celé vám to tam odmoderuje náš kolega Martin Císař. A ten se nám bude hlásit i z místa, tak si to tam užijte.
1: Jedeme za vám, letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
6: Nezapomeňte, že nedopalky nejen na festivalu patří do koše.
1: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
7: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
8: Nezapomenutelná atmosféra letních koncertů s Hanáckou kyselkou. Přirozeným zdrojem minerálů z Hané. Ochutnej novinku Hanácká kyselka relaxace.
0: Tak já to ještě zhrnu. Dneska za 5:05 náměstí Míru v Tišnově a další z letních koncertů Rádia Blaník. A tohle už je DJ Bobo a Everybody. Za chvilku počasí je 7:09.

0: DJ Bobo a everybody, pokud se bojíte bouřek, tak dneska bude asi lepší zalézt někam pod stůl, protože meteorologové vydali varování před bouřkami.
1: Sluníčko, Rádia Blaník. Rádio
0: Blaník. A co ještě nás čeká?
2: Čekají nás letní teploty, takže to počasí bude takové bouřivé, ale nicméně teplo bude. Bude 28 až 32, na západě Čech okolo 26 a na horách okolo 23. Jinak tady oblačno až polojasno, teď po ránu, zatahovat se bude až odpoledne, a to hlavně na západě Moravy. A potom se objeví přehánky, místy bouřky, které mohou být i silné, a později budou opět přecházet do deště. No a jestli takhle deštivý bude i víkend, tak to prozradí Eduard Novotný z Českého hydrometeorologického ústavu.
3: Sobota už bude beze srážek, pouze na východě území bude až do dopoledne doznívat déšť. Ochladí se, a to na 21 až 26 stupňů Celsia, až 28 stupňů počekáme na jihu Moravy. V neděli už bude většinou polojasno, pouze ojedinělé přehánky čekáme na horách a teploty budou zhruba o 2 stupně vyšší než v sobotu.
0: No, je to prostě taková houpačka o posledním prázdninovém víkendu, ten je před námi. Dneska už je pátek, Augustínům přejeme všechno nejlepší k svátku.

0: tak všechno mám.
1: Poetika a blízko písnička, která figuruje také v české desíce na Bleníku, jestli tam bude figurovat i v té nejnovější dneska, tak to si poslechněte zase po 18. hodině. Ale teď zpátky do dnešního rána, je tady páteční ráno a mezi 8. a 9. se budeme opět věnovat vašim dobrým zprávám, protože výzkumy ukazují, že když lidé poslouchají pozitivně laděné zprávy, tak mají bezprostředně potom více pozitivních emocí a méně těch negativních. A pokud nemůžete žádnou najít, tak si poslechněte dobré zprávy těch ostatních. Co pak už nám přišlo?
2: Třeba Hanka nám napsala: krásné ráno, poslouchám vaše rádio denně a co mi udělalo velkou radost je, že jsem si dojela pro krásné štěňátko kokr španěla, po kterém jsem toužila.
1: Já mám rád kokr španěly, oni vypadají, no jo, mají uši vždycky. Ještě něco tam máš?
2: Napsala nám ještě Lenka: velkou radost mi udělalo, že po autonehodě mého přítele se synem 2,5 roku vše dopadlo dobře, byl to čelní náraz do stromu.
1: Ježišmarja, no tak zaplať pánu za to, že to takhle dobře dopadlo. Posílejte nám dál vaše dobré zprávy. 6318 18, to je to číslo, kam poslat SMSku, a po 8:30 zase někoho z vás odměníme. Za chvíli už krátké zprávy, teď je 7, téměř 22.

0: Milník za volantem.
1: Dobré ráno přeje Tereza Musilová. Pokud jdete po dálnici D7 ve směru na Chomutov, tak pozor na nehodu, která se stala na 58. kilometru. Projedete bez většího zdržení. A na D10 nohu z plynu na 31. kilometru ve směru na Prahu. Tam zase stojí porouchané auto. Tolik dopravní servis Rádia Blaník. A teď už jsou tu krátké zprávy s Monikou.
2: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz
0: Rádio Blaník. Zprávy. Rádio
3: Blaník. Příjemné ráno přeje Monika Holubová. Prezident Petr Pavel zamíří do Kunice na Prostějovsku. Příští týden v úterý se ráno ve škole v Brodku zúčastní zahájení nového školního roku a pak bude debatovat se starosty mikroregionu Konicko. Do Prahy dorazila nejvzácnější známka světa. Jde o jednodenní britskou Gianu Magentu a její cena přesahuje 250 milionů korun. K vidění bude od zítřka po 50 letech na výstavě v pražském obecním domě. Písek už vybral investora pro stavbu nové čtvrti Pražská brána. Vznikne v části bývalých Žižkových kasáren a bydlet by v ní mělo na 900 obyvatel. Za pozemky zaplatí městu stavební společnost 37,5 milionu korun. Letošní sezónu sýčků obecných poznamenalo sucho. Na severozápadě Čech, kde jich žije nejvíc, vyletlo z hnízda jen 48 mláďat. To je o 27 méně než loni. Jde tak o jednu z nejhorších hnízdních sezón za poslední dekádu. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Petr Slíva.
4: Dobré ráno, Rádia Blaník.
5: Posílejte nám dál vaše dobré zprávy a my se za chvíli pro změnu vrátíme ještě do středy, protože ve středu tady byl další Pepův parťák a o čem si povídali a kdo to vůbec byl, tak to si připomeneme právě za pár minut. Teď holky a mám ráda, za minutu bude půl osmé.

0: A povídal si s Pepou Černým a došlo taky na jeho projekt pro děti, který se jmenuje Logohrádky.
1: Logohrádky začnou 14. září 6. sezónu a za těch 5 sezón už jsme měli přes asi 1303 programy. Logohrádkami jako programem prošlo přes 26 tisíc dětí. Vidělo ho, nebo prošlo samotným programem přes 5000 pedagogů a takřka 3000 rodičů, protože logohrádky se totiž rozšířily takového základu, to znamená program pro děti, z 45 minut dneska už na 65, je to specifický model, která k dítě učit soustředění artikulačním a komunikačním dovednostem.
0: Tak co vzpomínáte na rande a snídaně a tak dále. I to je Slávek Boura. No a teď jsou to právě logohrádky. A celé povídání už můžete nejenom slyšet, ale také vidět na našem webu radioblaník.cz a na našem YouTubeovém kanále. A pozor, tady jsou Queeni, 3 minuty po půl osmé.

0: ulici.
1: Voxel v naší ulici na Blaníku a jak bude v té vaší ulici?
2: Dobré ráno, Radio Blaník.
1: Určitě lépe než v té vedlejší. Povídej, Adel.
3: No, dnes nás čeká počasí, které bude teplé, ale zároveň bouřlivé, takže nás čekají teploty od 28 do 32 stupňů Celsia. Na západě Čech bude okolo 26, ale nenechte se těmi vysokými teploty zmást a nezapomeňte si dnes deštník, protože po celý den bude oblačno až zataženo. Potom přijdou i přehánky, postupně bude přibývat oblačnosti hlavně od západu, přidají se bouřky, které můžou být místy i silné a později budou opět přecházet do deště.
1: No a když je u nás počasí jako na Houpačce, proč si neprodloužit prázdniny tam, kde vědí, že léto prostě nekončí? Egypt je jednou z nejoblíbenějších destinací pro slunečnou dovolenou po celý rok a momentálně nabízí teplotu přes 30 stupňů a moře s teplotou okolo 28 stupňů. Vezmete vás tam cestovní kancelář Blue Style. Taková Hurghada je skvělou volbou pro rodiny, aktivní cestovatele i milovníky vodních sportů. Marsa Alam se získává návštěvníky klidnější atmosférou, menšími rezorty a jedinečným podmořským světem a Marsa Matrouk je díky bílým plážím a Tyrkysovému moři přezdívaná Egypt. Karibik. A oblíbená je třeba i taková plavba po Nilu. No a cena, která vás zbalí do Egypta, u Blue Style teď pořídíte 8 dní s all inclusive od 8 990 korun za osobu. Tak tohle už je přece důvod vytáhnout kufr. A co takhle vyrazit k moři třeba hned? Dlouhé plánování tentokrát opravdu není potřeba. Stačí si vybrat jeden z odletů do 6. září, ale dlouho nečekejte, nabídky rychle mizí. A vybírat můžete z oblíbených hotelů na bluestyle.cz, třeba právě super last minute cena bude důvod, proč začnete balit dřív, než čekáte.
4: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená.
5: Čeká vás výběr za super last minute ceny. Rezervujte včas na bluestyle.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.

0: zářila mi kulma.
1: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
2: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Vyzvedněte si tichou sušičku ovoce ETA, ve které usušíte i maso, houby a bylinky. Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
4: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.

0: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
1: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
2: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.

0: Chraňte si svoje bláznovstva, Petr Nať na Blaníku. Poslední prázdninový víkend je před námi, ale to neznamená, že nemůže být stejně dobrodružný jako všechny ostatní. Věděl bych o místě, kde to bude žít a kde se budou loučit s prázdninami po svém.
1: Rádio Blaník. Pohodové ráno.
0: Já už mám teď na lince Nikolu Pospíšilovou z Muzea v přírodě Vysočina, konkrétně z památkové rezervace Betlem v Hlinsku. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: A vy se tam prý budete nějak loučit se sezónou, je to pravda?
2: My se budeme, ano, loučit s prázdninami a máme připravený velký program, který bude od 11 hodin až do 10 hodin do večera. Připravili jsme ho ve spolupráci s Muzeem loutkářských kultur v Chrudimi. Takže vlastně tady bude spousta dílníček pro děti s loutkářskou tématikou. Potom budou otevřené expozice pro návštěvníky volně. A taková zajímavost, to jsme začali loni a v letošním roce s tím budeme pokračovat, jsme ten program spojili s Adámkovými folklorními slavnostmi. Takže od 2 hodin do 5 hodin odpoledne budou probíhat Adámkovy folklorní slavnosti. Je to letos 30. ročník už a přijedou soubory nejen z České republiky, ale i ze Slovenska a dokonce i z Mexika.
0: No, Betlem, to jsou hlavně ty roubenky, že jo, já to úplně vidím, ve kterých se neustále taky něco děje a je tam co obdivovat. A když jste říkala, že to bude ve spojitosti s muzeem Loutek Chrudim, bude tam kašpárek?
2: Bude kašpárek, přijede kašpárek a budou i dvě loutková představení.
0: No, výborně, já se snad přijedu podívat taky.
2: Přijeďte, budeme rádi.
0: Tak ať vám to všechno klapne na výbornou a pěkný víkend, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Tak jste to slyšeli. V Hlinsku bude i kašpárek a když je kašpárek, tak je všechno. A když jsou na Blaníku Rockset, tak je taky všechno a ty vás čekají právě teď, je 7.50. Dobré ráno.

0: Arok se na konci dnešní další ranní hodiny, to je mezi 7 a 8 a po 8. Tam to přijde, protože je pátek, tak po 8 nás čeká šťastná hodinka a tam to bude speciální dobronáladový výběr písniček. Tady je důkaz. Uslyšíte i tohle. A nebo... Prostě hezky česky to bude i ve šťastné hodince na Blaníku. Teď je 7.54.
1: Rádio Blaník. Rádio Blaník. I teď je ten správný čas pro pohodové rádio, pro váš pohodový den.

0: Pěkné ráno přeje Tereza Musilová. Pátek přinese poměrně pestré počasí. Aktuálně je většinou polojasno. V průběhu odpoledne pak začne přibývat mraků a postupně se na celém území objeví přehánky a místy i bouřky, které můžou být silné. Doprovodí je nárazový vítr a taky kroupy. Do té doby naměříme mezi 29 a 32 stupni. Tolik o počasí, teď už pojďme na silnice.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Blaník za volantem.
0: Se zdržením počítejte na silnici 1/16 na cestě mezi Velvary a Mělníkem. Popojíždět budete exitem 18 Nová Ves, je to tam zhruba do 10 minut. A pokud jedete po D10 směrem na Prahu, tak pozor na 31. kilometru, stojí tam porouchané auto. Tolik dopravní servis a teď už jsou tu další zprávy s Monikou.
6: Bezpečnou jízdu přeje Emil Frey. Prověřené ojeté vozy se zárukou a ihned k odběru. Vyberte si na www.emilfrey.cz.
5: Zprávy Rádia Blaník.
7: Stručně, jasně, přehledně.
8: Školky mají čím dál méně dětí. Tržby v restauracích v létě stouply. Tři české fotbalové týmy se dozví soupeře v evropských pohárech. Hezké ráno, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Dětí ve školkách postupně ubývá. V souvislosti s demografickým vývojem jejich počet klesl pod 350 tisíc. Pod tuto hranici se číslo dostalo poprvé od školního roku 2012-2013. Podle Českého statistického úřadu se také snižuje i počet šestiletých, které mají odklad školní docházky. Restaurace si v červenci polepšily. Jejich tržby podle platebního systému dotykačka meziročně vzrostly o 5%. Červencové tržby i návštěvnost ovlivňovalo hlavně počasí. V turistických horských oblastech nebo v jižních Čechách byla návštěvnost vyšší. Naopak do kempů kolem Vltavy jezdilo méně turistů kvůli nedostatku vody. Prázdninovým jízdním řádům v Praze odzvonilo. Už zítra se vrací standardní plný provoz. Nebude ale stejný jako před prázdninami. Vylepšit ho má hned několik novinek, o kterých nám víc řekl mluvčí Rapidu Filip Drábal.
9: Od soboty se nevrátí jen plný provoz, ale sjednotí se také jízdní řády metra a většiny autobusů o víkendech. Posílí hlavně nedělní ranní a dopolední spoje. Změny čekají také některé autobusové linky ve Středočeském kraji a trvalého posílení od září se dočkají například cestující v Roztokách, Vinočanech nebo Jesenici.
8: Školní spoje pak vyjedou od úterý 1. září. Už dnes proběhne losování Evropské a konferenční ligy. Na soupeře čekají tři české kluby. Fotbalisté Sparty a Plzně se také dozvědí osmičku soupeřů, s kterými se utkají v Evropské lize. Jablonecký tým pak pozná šestici svých protivníků v konferenční lize. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď už je tu Petr Slíva.
5: Šťastná hodinka
7: na Rádiu Blaník.
10: Tak je to tady. Nastal nám nejoblíbenější den v týdnu. Kde pak pondělí, kde pak úterý, středa nebo čtvrtek? Dokonce ani sobota a neděle nejsou tak oblíbené dny jako pátek, protože v ten pátek to máme všechno před sebou a těšíme se na ten víkend. Tak to pojďme pěkně rozjet už od toho dnešního rána. Je tady opět šťastná hodinka a v ní výběr dobronáladových písniček. Tady je to menu našeho hudebního ředitele Dušana Kotory, kterého tímto zdravíme a my čekáme na vaše dobré zprávy. Pište nám je na 600 318 118. Rozdělte se s ostatními, co vás v poslední době potěšilo. Může to být jakákoliv maličkost a my po půl deváté zase někoho z vás odměníme. Dobré ráno, bude 8.

0: šíleném kolotoči a Lucka Vondráčková. Jdeme na ty dobré zprávy.
1: Blanický dobrometr.
2: Blanický dobrometr.
0: Občas se totiž může zdát, že jsme v nějakém šíleném kolotoči, ale zprávy, které neříkají, že něco je jenom problém, ale ukazují taky řešení a lidi, kterým se podařilo třeba něco změnit, mohou v lidech posilovat pocit, že sami nejsou bezmocní. A to dělají vlastně dobré zprávy, které slyšíme a které se nám třeba přihodí a my si jich kolikrát ani nevšimneme. Tak co pak nám píšou posluchači?
3: Máme tady jednu anonymní SMSku. Dneska ve 4 hodiny ráno jsem se po čtvrté stala babičkou, narodila se nám vnučka Emma.
0: Zdravíme babičku, zdravíme Emičku, zdravíme rodiče, gratulujeme.
3: Přidám Martinu, dobrý den, píšu vám ohledně dobré zprávy. Jednu mám z pondělí, kdy dcera zvládla testy v autoškole a dnes teprve čekám na tu dobrou zprávu, že v poledne ještě úspěšně zvládne i jízdy.
0: Takhle držíme palce, nebo pěsti možná.
3: A potom přidám ještě jednu takovou jednoduchou, ale krásnou zprávu, napsala nám Zdeněk. Mě udělalo radost, že je konečně den velkého juchu.
0: Ano, to je, to nám všem dělá samozřejmě velikou radost. Pište nám dál na 603 118 118. Já jsem si teď vzpomněl, že na letním koncertu v Chomutově za mnou přišla paní a říká mi, já vás mám strašně ráda v tom rádiu, vůbec celý Blaník, ale prosím vás, neříkejte, že někomu držíte palce, ale říkejte, že držíte pěsti, protože pěsti to je štěstí. Takže my držíme pěsti. A tohle už se bude talking na Blaníku 6 hodin, 6 minut po 8 hodině.

0: You're my heart, you're my soul a Modern Talking na Blaníku.
1: Sluníčko Rádia Blaník. Rádio
0: Blaník. Našel jsem několik pranostik, které se pojí k dnešnímu dni a k Augustínovi, který má dneska svátek, tak svatý Augustín udělá z tepla stín. Kol svatého Augustína odcházejí pryč teplé dny, anebo jak je teplo o Augustínu, tak bude studeno na Kateřinu. Jak bude teplo nebo studeno dneska?
2: Bude teplo, dnes nás čekají teploty, které budou přesahovat i tu tropickou třicítku v maximech 28 až 32, na západě Čech 26 stupňů a na horách okolo 23. Nicméně tu pocitovou teplotu bude srážet fakt, že dnes bude hlavně oblačno až polujasno. Odpoledne se od západu v Čechách a večer i na Moravě objeví přehánky, místy můžou být i silné bouřky, které budou později přecházet do deště. No ale jestli bude deštivý i ten víkend, tak na to nám odpoví Eduard Novotný z Českého hydrometeorologického ústavu.
3: Sobota už bude beze srážek, pouze na východě území bude až do dopoledne doznívat déšť, ochladí se a to na 21 až 26 stupňů Celsia, až 28 stupňů počekáme na jihu Moravy, v neděli už bude většinou polojasno, pouze ojedinělé přehánky čekáme na horách a teploty budou zhruba o 2 stupně vyšší než v sobotu.
0: No a i přesto pěkný víkend nezávisle na počasí. Tady je Dřevo a Xindl X ve šťastné hodince na Blaníku. Za 4 minuty bude 8:45.

železa, jsem spíš dřevo. A proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod.

Abba, super trooper ve šťastné hodince na Blaníku. Jedna šťastná zpráva pro všechny filatelisty, kterým se vyplaví endorfiny, zřejmě v pražském obecním domě, protože tam včera začala výstava, která se jmenuje Poklady světové filatelie. Potrvá do 6. září a největším lákadlem je známka, která se jmenuje Once and Magenta. Je známá taky jako britská Guyana. A je to nejdražší poštovní známka světa a co ještě neuvěřitelnější, existuje jenom jeden jediný exemplář a hodnotu má 250 milionů korun. Ta známka pochází z roku 1856 a je dost ošklivá teda. Má růžovo-fialovou barvu, 8 stran, váží pouhé 0,4 gramu. Jenomže právě kvůli čekání na dodávku známek z Londýna tehdy v britské Guajáně vytiskly provizorní sérii. Jednocentové známky se postupně ztratily až právě na tuhletu jednu a tu před lety, a to je hodně zajímavé teda, objevil školák ve svém albu a vyměnili ji za jiné, úplně obyčejné známky. Předpokládám, že byly daleko hezčí. Takhle jsem asi nějak známky sbíral já ve své době. Zbavil jsem se těch cenných a získal jsem za to krásné barevné obrázkové známky. Takže všichni filatelisté do obecního domu, za chvíli už krátké zprávy a potom budeme odměňovat i vaše dobré zprávy. Teď je 8:20.

0: Baník za volantem.
1: Dobré ráno přeje Tereza Musilová. Na Benešovsku mezi Čechticemi a Košeticemi boural motorkář, s opatrností projedete. Na Rakovnicku v Přílepech se srazilo osobní auto s traktorem, projíždí se kyvadlově. A zdržíte se na cestě do Prahy po silnici 1/7. Na vině jsou práce na silnici u exitu Ruzině, ztratíte tam 10 minut. Tolik dopravní servis, teď už jsou tu zprávy.
2: Šťastnou cestu za každého počasí přeje Emil Frey, váš specialista na vozy Subaru s pohonem 4x4. www.emilfrey.cz.
0: Rádio Blaník, zprávy. Rádio
3: Blaník. Hezké ráno přeje Monika Holubová. Stav podzemních vod v Česku je stále špatný. Mimořádný podstav je hlavně v Čechách, špatná situace je také na Moravě. Situaci nezlepšily ani nedávné srážky a nevylepší to ani ty dnešní, které přijdou hlavně v bouřkách. Silniční inspekce zastavila na Ostravsku soupravu přetíženou o 57 tun. Převážela jeřáb z německého Magdeburku do Přerova a bez potřebných povolení projela z Německa přes Polsko do Česka. Navíc byla o 13 metrů i delší. Lánskou oboru čeká proměna. Tamní vedení přišlo poprvé s plánem, jak tam v následujících 40 letech hospodařit. Ubýt by mělo přemnožené zvěře a větší prostor dostanou unikátní křivoklácké lesy a pastviny. Kongo začalo s očkováním proti ebole. Nákaze už v zemi podlehlo více než 2700 lidí. Odborníci ale zatím neví, jestli bude vakcína vyvinutá pro jinou variantu nemoci opravdu fungovat. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Petr Slíva.
0: Šťastná hodinka
4: na Rádiu Blaník.
5: Dobré ráno ode mě i od Adélky, pokračuje šťastná hodinka, ve které se už za chvíli bude odměňovat. Za 3 minuty bude 8:30.

0: Mekeš Birka, možno sa ti zdá ve šťastné hodince na Blaníku. Já jsem se tady teď začetl do vašich dobrých zpráv. Tahle mě dostala. Šéf jede na dovolenou, tečka, raději bez podpisu, tečka. Docela chápu, ale to znamená, že dneska dřív z práce, jo, a v pondělí později do práce. Užijte si prodloužený víkend. Pojďme na počasí.
1: Dnes nás čeká takový letní bouřlivý den, teploty budou vysoko, 28 až 32 na západě Čech okolo 26, teď po ránu je oblačno až polojasno, během dne se potom od západu postupně přidají přehánky, místy můžou být i silné bouřky, které budou později přicházet do deště. Dobrá zpráva ale je, že ten déšť se dneska vyrealizuje a zítra už nás nepotká.
0: Vyrealizuje. Dobře, tak když se bude realizovat, my se budeme a vy se budete realizovat v té příští hodině, protože tady bude opět tajemný rok a jednu malou nápovědu předem pro vás budu mít už za chvilku.
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září. Kaufland.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
2: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Velká balení a ještě větší úspora. Teď je ušetříte za prostředky na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Jelen prací prášek 100 praní za 287,90. V prodejnách i na e-shopu. V teď je výhodně. Vždycky.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A Granko 400 gramů s apkou jen za 89,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
6: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.

0: Lhůta záruční a slza na blaníku a ještě jedno hledání tajemného roku nám v tomto týdnu zbývá.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: A k němu dojde zase v té příští hodině, opět to bude s vašimi tipy, vašimi vzpomínkami, písničkami a mými nápovědami. A jedna nápověda se bude týkat taky filmu, který měl v tajemném roce premiéru, českého filmu, ze kterého je tahle ukázka.
3: Já jsem neříkal, že vypadáš jako tlačenka, já jsem říkal, že se tam budete všichni tlačit.
0: Tak jak to bylo s tou tlačenkou, ve kterém filmu byla? Řekneme si po deváté, teď jsou 2 minuty po 3:15.

0: I na hory můžete klidně o tom posledním prázdninovém víkendu vyrazit, ale vemte si nás sebou a nezapomeňte cestou hádat tajemný rok, k tomu dojde už v příští hodině. A dnes budeme vzpomínat na rok, kdy jste mohli poprvé slyšet tuhle písničku. Nebo duet Heleny Vondráčkové a Martina Maxi. A novinku tehdy měla i Lucie, jmenovala se Daniela. A více po deváté i s vašimi tipy a vzpomínkami. Teď je 8.54. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio. Rádio Blaník. Počasí. Rádio Blaník.
2: Pohodové dopoledne přeje Tereza Musilová. Dneska nás čekají tropy. V našem regionu teploměr ukáže mezi 29 a 32 stupni. Obloha je většinou polojasná. V průběhu odpoledne pak přibude mraků a postupně se na většině území objeví přehánky a místy i bouřky, které můžou být silné. Tolik o počasí, teď už se vydáme na cesty.
3: Chytrým oblečením Citizen vás žádné počasí v městské džungli nezastaví. Citizen, oblečení, kterému můžete věřit.
1: Blaník za volantem.
2: K nehodě došlo na Rakovnicku v Přílepech na místní silnici. Osobní auto se srazilo s traktorem, projíždí se kyvadlově. Silný provoz je na silnici 16 před Novou Vsí, kolona od Mělníka vás zdrží čtvrt hodiny. A zdržíte se i na cestě do Prahy po silnici 1/7, na vině jsou práce na silnici u exitu Ruzině. Tolik dopravní servis a teď už jsou tu zprávy.
4: Bezpečnou jízdu kdykoliv a kamkoliv přeje Emil Frey. Objevte spolehlivé vozy Suzuki na našich webových stránkách www.emilfrey.cz.
1: Zprávy Rádia Blaník.
5: Stručně, jasně, přehledně.
6: Dráhy se chystají na závěr letních prázdnin. Stát chce ve větší míře pěstovat zeleninu. V Nepálu hrozí další povodeň.
7: Hezké ráno, u zpráv vás vítá Monika Holubová. České dráhy posílí v závěru letních prázdnin železniční dopravu. Na vybraných spojích přidají stovky míst navíc. Týkat se to bude hlavně linek z Moravy do Prahy. Dopravce také vyčlenil několik dalších vozů pro operativní posilování provozu. Od září se pak do provozu také vrátí některé školní spoje. Ministerstvo zemědělství chce zvednout soběstačnost v pěstování zeleniny. Plochu, kde by rostla, chce navýšit do roku 2035. Osevní plocha konzumní zeleniny letos meziročně klesla. Rezort to chce změnit investicemi do obnovy a modernizací závlahových systémů, anebo taky do moderních skleníků. Pomoci má i podpora lokálních odbytišť. Milovická rezervace znovu potvrzuje svůj význam pro ochranu přírody. Odborníci tam v uplynulých 2 letech pomocí automatických stanic sledovali místní biodiverzitu. Co výzkum ukázal, to přibližuje ředitel ochranářské společnosti Česká krajina Dalibor Dostál.
8: Výjimečné postavení Milovické rezervace velkých kopytníků potvrdil další vědecký výzkum. Ve výskytu nočních motýlů patří Milovice k nejbohatším lokalitám v rámci celé Evropy. Zjistili to vědci z Agentury ochrany přírody a krajiny, kteří sledovali noční motýly u Milovic v rámci mezinárodního inovativního výzkumu.
7: Na podporu projektu ochrany přírody může veřejnost přispět prostřednictvím portálu Pomáháme krajině.cz. Nepál po ničivých povodních nepotřebuje pomoc od jiných zemí, zatím je odmítá s tím, že se s pátracími a záchrannými pracemi pomůže sama. Na místě tragédie ale nyní hrozí další povodeň. Jezero, které se vytvořilo po sesuvu části ledovce na hranici s Čínou a Nepálem, totiž začalo přetékat. Čínské úřady proto zatím přerušily záchranné práce. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Petr.
1: Tajemný rok a Petr Slíva
5: na Rádiu Blaník.
0: Ano, otevíráme dnešní hledání tajemného roku. Bez vás to opět nepůjde, takže na vaše tipy a na vaše vzpomínky čekáme na telefonu 800 109 109, kam můžete volat, případně můžete psát na 603 118 118. Tajemný rok právě začíná.

0: Tide is High a Atomic Kitten.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: Písnička sama o sobě je staršího data, ale tahle verze pochází právě z tajemného roku. A tady už jsou první tipy. Rádio Blaník, Petr Slívá, Tajemný rok. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady Jana z Teplic. Já bych dneska tipla rok 2002.
0: Jani, a co vás vede k tomu? Tipnout si zrovna rok 2002?
3: No, písničky od Lucie, Daniela a Krištof.
0: A co jste dělala vy v tom roce?
3: No, po ročním narození jsem šla do 2002 do invalidního důchodu, takže od té doby jsem bez práce. Tak je to dobrý.
0: Moc vám děkuju, zdravím do Teplic. Děkuju, nashledanou.
3: Taky, nashledanou.
0: Pojďme na SMSky.
4: Napsala nám třeba Irena Zmilevská. Dobrý den, dnešním rokem je rok 2002.
0: 2002 zapsáno.
4: Máme tady další čárku k roku 2002 od Marie z Přepych. Tato typuje podle písniček a napsala, tehdy jsem pracovala v mateřské školce.
0: Děkujeme.
4: Ale máme tady třeba i tip na rok 2004, ten nám poslala Marie.
0: Díky, Maruško, píšu čtyřku a pojďme teda na tu první slovní nápovědu. Tak nejdříve ukázka.
5: Já jsem neříkal, že vypadáš jako tlačenka, já jsem říkal, že se tam budete všichni tlačit.
6: Ale díky mně, že jo.
5: Prosím tě, nech těch nesmyslů.
6: Dobře, já už se taky připadám jako tlačenka. Hlavně ty si myslíš, že vypadám jako tlačenka dobrá, akorát na vaření.
5: No hlavně, že nám to jídlo umíš tak hezky zpříjemnit.
0: 12. září tajemného roku jste poprvé mohli jít do kina na nový český film, film režisérky Alice Nelis, ve kterém hlavní roli stvárnila Iva Janžurová, ale zahrála si tam taky Teodora Remundová, Sabina Remundová, Igor Bareš a Jirka Macháček, jak jste ho slyšeli před chvíli, Aňa Geislerová a tak dále a tak dále. Ten film se jmenuje Výlet a získal českého lva v kategorii nejlepší scénář a nejlepší hlavní ženský herecký výkon pro Ivu Janžurovou.
7: Já jsem říkala, že ten koláč máme nechat doma.
8: Myslím tě, tak máš dávat taky pozor, kam takovou věc dáváš. Mohla jsem vědět, že tu urnu strčíš rovnou do něj?
7: Tak jsme tam na ní měli vzadu s Leonem sedět.
9: Jura mě Borůvkovi tak rád a žahour.
10: Co to je žahour?
7: To je taková strašně dobrá borůvková omáčka.
0: Film Výlet režisérky Alice Nelis má premiéru právě v tajemném roce. A teď vy 800 109 109 sem můžete zavolat rok, který typujete a přidat třeba i nějakou vzpomínku, nebo to dejte do SMSky a napište na 603 118 118. A z tajemného roku je i tento duet Heleny Vondráčkové a Martina Maxi.
11: Nejsem to já, ten koho znáš, není to tělo mý.

0: Jeden z největších hitů Robbie Williamse, Feel, poprvé jste jej mohli slyšet v roce, po kterém dneska pátráme, v tajemném roce.
1: Radio Blaník, tajemný rok.
0: Letopočet vám samozřejmě neřeknu, ale prozradím vám, nebo už jsem vám prozradil, že v tajemném roce měl premiéru film Alice Nellis Výlet, za který Alice Nellis dostala Českého lva, a to za scénář k tomuto filmu, protože je autorkou i scénáře, a Iva Janžurová dostala Českého lva za svou roli, za svou hlavní roli, tak. V ženské kategorii. A tady jsou vaše další tipy. Radio Blaník, Petr Slíva, tajemný rok. Dobrý den.
2: Dobrý den, Jirka. Já si myslím, že podle filmu Výlet by to mohl být rok 2002.
0: Píšu si. A co jste dělal, Jirko, v roce 2002?
2: To mi bylo 10. To byly mladý, bezstarostní léta.
0: A měl jste nějaké koníčky? To by mě zajímalo.
2: Fotbal.
0: Fotbal,
2: cyklistika, sport, celkově.
0: Zůstal jste u toho?
2: Jo, stále pořád.
0: Tak ať to kope, mějte se krásně, naslyšenou.
2: Mějte se, naspáj.
0: A pojďme na SMSky.
3: Ahoj, myslím si, že je to rok 2001, v tu dobu mu bylo sladkých 19 let, to nám napsala Lenka z Prostějova.
0: Děkujeme, Lenko.
3: Potom přidám další čárku k roku 2002, ten nám poslala Lucka z Jeseníku, ten rok jsem byla v Anglii jako au pair a píseň od Atomic Kitten byl zrovna hit.
0: Děkujeme.
3: Ale máme tady ještě čárku k roku 2001 a tu nám poslala Hanka z Brna.
0: Díky, Hanko. Co vy? Jaký máte tip? No, neupejpejte se, nenechávejte si to pro sebe, zavolejte, napište.
1: Našli jste rok vašeho života?
4: Volejte 800 109 109.
1: Pište na 603 118.

0: Mám na teba chuť.
1: Mám na teba chuť a tým na Blaníku.
2: Tajemný rok a Petr Slíva.
3: Na rádiu Blaník.
1: A tuhle písničku jsme si zahráli proto, protože jste ji poprvé mohli slyšet v roce, po kterém dneska pátráme, v roce, kdy má premiéru taky film Alice Nelis Výlet, a tady jsou vaše další tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok, dobrý den.
4: Já volám na Tajemný rok s tipem.
1: To voláte správně, a kdo je tam?
4: Marek Škorpil.
1: Tak Marku, povídejte, jaký máte tip?
4: 2001.
1: 2001, co jste dělal v roce 2001?
4: Končil jsem základku, těšil jsem se na Gimple a koukal jsem na MTV, kde hráli Atomic Kitten.
1: The Tide is High.
4: Přesně tak.
1: Děkuju za vzpomínku, mějte se krásně, nashledanou.
4: Díky, nashledanou.
1: A tady jsou SMSky.
5: Milý Blaníčku, typuji rok 2002, to nám napsala Renča Stachová.
1: Děkujeme, Renčo.
5: Rok 2002 typuje i Marcela z Nového Bydžova a napsala, v tom roce mi bylo krásných 30 let, byl to krásný rok.
1: Díky, díky.
5: Ale přidám třeba i rok, tip na rok 2004 a ten nám poslal Honza z Prahy.
1: Tak 2004 zaznamenáno, 800 109 109, to už není tip, to je telefonní číslo do studia, 600 318 118, to je to druhé, na které můžete psát SMSky, využívat můžete taky komentáře na Facebooku. A za chvíli další nápověda.
3: Tajemný rok a Petr Slíva.
2: Na rádiu Blaník. Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
6: S Dormém zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormém. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo naši prodejnu. V Praze na dvou místech. V Čestlicích a v Europarku.
7: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operách Tinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na Toyota.cz.
8: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
9: Luboši, ty ho nevíš, ho! Nic tě neudělal!
8: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
10: Investujte do dluhopisů e-finance.cz zajištěných zástavním právem k investičním akcím třídy Z investičního fondu Fond EFI. Dluhopisy nabízejí úrokovou sazbu až 9% ročně. Investice je spojena s rizikem částečné nebo úplné ztráty investovaných prostředků. Zajištění není zárukou splacení dluhopisů. Podrobný popis rizik, prospekt a konečné podmínky naleznete na e-finance.eu.
11: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.
12: Profesorem v kabinetu, oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
13: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
14: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
15: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam zprávách.
16: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
17: Mauzta, helejte paninko, objednávám stejně jako minule.
16: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
0: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
16: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
0: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí. A pozor, přijedou za sucha.
2: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz
17: Autopoly vás zve na testovací jízdy vozu Škoda. Přijďte si vyzkoušet různé modely a prohlédněte si i zcela nový elektrický vůz Škoda Epic. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 10 hodin na Food Festivalu Piknik na Nováku v areálu Nový Rybník v Příbrami. Užijte si řízení vozu Škoda i skvělé jídlo, pití a zábavu pro celou rodinu. Autopoly, váš autorizovaný prodejce vozu Škoda v Praze a Příbrami. auto-poly.cz
18: Prodlužte si léto v Aquapalace Praha. Zapomeňte na rozmary počasí, u nás je hezky pořád. Voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc a vy si můžete užít na nejdelším tobogánu, divoké řece, v mořském vlnobytí či skluzavkách. V Aquapalace Praha léto nekončí. Aquapalace Praha, zábava na celý den.
19: Příští zastávka, výstaviště Lysá nad Labem.
20: Festival chutí, Jiřínkové slavnosti a výstava bonsai. Dny plné chutí, květin a pohody. Od 4. do 6. září. A pozor, na festival chutí je vstup zdarma.
19: Výstaviště Lysá nad Labem.

0: Říkalo se i kolumbijská princezna Shakira doma v Kolumbii byla v tajemném roce už obrovskou hvězdou, ale teprve rok před tajemným rokem vydala své první album v angličtině a v tajemném roce z něj do rádií vypustila právě tuhle písničku Underneath Your Clothes.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: A ještě se vrátím k českým písničkám z tajemného roku, k těm, které už jsme si dneska zahráli. Třeba Obchodník s deštěm od Krištofu. Měli jsme tady duet Heleny Vondráčkové a Martina Maxi Deja Vu. A měli jsme tady i Výlet na Slovensko v podání týmu a písničky Mám na těba chuť. A připomněli jsme si i film Výlet Alice Nelis, který měl v tajemném roce premiéru. A tady jsou další tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok. Dobrý den.
3: Ahoj, tu je Barča. Já si myslím, že je to rok 2002.
0: A proč, Barčo?
3: Bolo mi 10 rokov a tie pesničky, ktoré hráte, tak boli úplne hity mojho mladí.
0: A kam jedete teď, Barčo?
3: Do Havířova.
0: Do Havířova, moje rodné město, tak tam pozdravujte.
3: Rovnako, ja tiež zdravím celý Havírov a teším sa krásne do práce na mojich ľudí.
0: Díky, naschledanou.
3: Ahoj.
0: A tady jsou SMSky.
4: Dobrý den, myslím si, že jde o rok 2001, tehdy jsem dálkově studovala vysokou školu, ale nedostudovala, protože se mi narodilo páté dítě. Kačka to nám napsala Marie z Českých Budějovic.
0: Děkujeme, Marie.
4: Přidám další dámu, a to Ivu z Kozojídek, ta typuje rok 2002, bylo jí 16 let a napsala, měla jsem ten rok zlomený nos.
0: 2002, to mě zajímalo, co se stalo. Díky.
4: Třeba nám to ještě Iva napíše. A pak nám napsala ještě Lenka, ta nás zdraví ze Strašnic, typuje rok 2002 a napsala, poznala jsem to podle písniček.
0: Děkujeme. No a druhá nápověda. Já to vezmu teď

0: lepido. Adiós, lepido. Juanes.
1: Tajemný rok.
2: Tajemný rok.
0: A další vzpomínka na tajemný rok. A tady jsou ty vaše. Rádio Blaník, Petr Slívá, tajemný rok. Dobrý den.
3: Dobrý den.
0: Kdo je tam?
3: Tady je Václav z Vinčířova, západní Čechy.
0: Tak Václave, jaký rok typujete?
3: No já teď po té poslední nápovědě typuju rok 2002.
0: Takže sportovec roku, Aleš Valenta.
3: Ano.
0: Co jste dělal v té době?
3: Normálně chodil do práce.
0: Pěnar dní, no, jak já říkám vždycky.
3: Normální rok, no.
0: Moc vám děkuju, krásný den, naslyšenou.
3: Taky, naslyšenou.
0: A teď SMSky.
2: Napsala nám třeba Markéta z Moldavy, dobré ráno, já typuji rok 2002 podle písniček, v té době jsem měla dvouletou dceru, ze které už je vysokoškolačka.
0: Děkujeme.
2: Přidám Jirku z Prostějova, ahoj Blaníčku, dnešní rok je to 2002 podle Aleše Valenty a jeho zlaté medaile a toho roku měla moje dcera jeden rok.
0: Díky.
2: Ale máme tady třeba i tip na rok 2001, který nám poslala Ivana.
0: 2001, píšu. Tak poslední nápověda, už jsme si připomněli film Alice Nellis. Výlet, který jste poprvé mohli vidět v tajemném roce, sportovcem roku se stal Aleš Valenta. A teď ta poslední nápověda.
4: Prezident republiky v návaznosti na přijetí demise vlády nyní jmenuje podle článku 62 písmeno A ústavy České republiky pana Vladimíra Špidlu předsedou vlády České republiky.
5: Já vám, pane předsedo, blahopřeji k vašemu jmenování a pevně věřím, že velmi brzo mi předložíte návrh na složení nové vlády.
0: Prezident Václav Havel 15. července tajemného roku jmenoval vládu Vladimíra Špidly, kterou tvořila koalice ČSSD, KDU-ČSL a Unie svobody. Tak to byla poslední nápověda a ještě chvilku můžete volat a psát.
1: Tajemný rok
2: na Rádiu Blaník.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
8: Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planého.
9: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například květák bílý z Kaufland Card Extra za 29,90. Pepsi Cola nebo Mirinda 2 litry z Kaufland Card Extra za 24,90. A dobrá voda ochucená z Kaufland Card Extra za 11,90. Až do 1. září. Kaufland.
10: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
11: Já chci hot dog.
12: Já mám chuť na matcha latte.
13: Taky beru hot dog a klid v autě.
10: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
14: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
15: Když život prudce zastaví.
16: Zase jsem ji našel z tramvaj.
17: A vy jste všichni rodina?
16: To nejsme.
15: Vždy je dobré mít se koho chytit.
16: Lidi jsou dobří, ale musí dostat příležitost.
15: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20.20 na Nově.
18: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
19: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.
20: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
21: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
20: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
22: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
3: Vytvořeno s použitím AI.
4: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc, než si myslíte.
19: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
11: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.

0: Posloucháte Tajemný rok Rádia Blaník.
1: Cestou, necestou,

0: 2021 a Malotraktorem.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: Jirka Macháček stvárnil jednu z vedlejších rolí ve filmu Výlet režisérky Alice Nellis a Výlet měl premiéru právě v Tajemném roce, ale taky naspíval s Migem 21 tuhletu písničku a vydal ji. A tady jsou vaše poslední tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady Markéta. Volám na Tajemný rok. Podle filmu Výlet bych řekla rok 2002.
0: 2002. A teď se tam pojďme vrátit. Co jste dělala, Markéto, v roce 2002?
3: To byl strašný rok. Dělala jsem v komerční bance. To bylo tak strašný. Jako, vážila jsem 50 kilo. A měřím to 75, jo. Já jsem neudržela v žaludku jídlo.
0: No, je mi to jasné. Takže tam jste se rozloučila a šla jste někam jinam.
3: Jo.
0: Moc vám děkuju. Mějte se krásně. Naschledanou. Adel, pojďme na poslední SMSky.
4: No tady pořád dominuje rok 2002, typuje ho třeba Eva z Jablonce nad Nisou, potom tady máme ale třeba i tip na rok 2003, no ale rok 2002, ten dominantní typuje Lucka z Vysočiny podle Aleše Valenty a napsala, to se mi narodila dcera.
0: No tak pěkně děkujeme. Takže Výlet má premiéru, sportovcem roku se stal Aleš Valenta a vznikla vláda Vladimíra Špidly. To byly nápovědy, které zazněly dneska ode mě. Vy jste typovali roky 2001, 2002 a 2004, když se tady tak na to dívám, a jeden z nich je správně. Tak schválně, je to ten dominantní...
5: 2002.
0: Je.
5: To byl dnešní Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok Rádio Blaník.
0: No a my se pro tuto chvíli s Adelkou loučíme, my se uslyšíme teda ještě ve Zlatých českých ručičkách po 11. a v České desíce po 18. hodině. No ale těšíme se na vás už v dobrém ránu, v tom pondělním, ten poslední prázdninový den, takže v pondělí v 6 jsme na značkách. Za chvíli už Pepa Černý a s ním páteční dopolední vysílání a tady ještě jedna vzpomínka na rok 2002 a Greg Gates, Anyone of Us.

0: Gareth Gates v samém závěru tajemného roku, v samém závěru prázdnin na Blaníku. Dál si budeme hrát hlavně hezky česky. Karel Gott.
1: Páni a paní, vím, jak se ruší žal.
0: Iveta Bartošová. A zaspívají i Lenka Filipová a Karel Zich.
1: Mosty
0: vám už dlouhý čas hrajeme hezky česky a budeme v tom pokračovat. Za chvilku počasí, doprava, zprávy a za 5 minut už bude 10 dopoledne.
2: Rádio Blaník.
3: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio. Rádio Blaník, počasí.
2: Rádio Blaník.
4: Hezké dopoledne přeje Tereza Musilová. Obloha je momentálně většinou polojasná, až odpoledne začne přibývat mraku a postupně se objeví přehánky a místy i bouřky, které můžou být silné. Teploty vystoupají na 29 až 32 stupňů Celsia. O počasí je to všechno, teď už pojďme na silnice.
3: Rádio Blaník.
5: Nejvíc pohody
3: a nejvíc českých písniček.
5: Za každého počasí.
3: Blaník za volantem.
4: Nehodu hlásí D4, stala se na 35,5 kilometru ve směru na Prahu. Projedete bez větších potíží. Naopak zavřená zůstává D8 ve směru na Prahu. Na 38. kilometru došlo k požáru nákladňáku, který převážel solární panely. Kolona pořád narůstá, táhne se až ke sjezdu na Lovosice na 48. kilometru. Tam můžou řidiči sjet a dálnici objet po souběžné silnici. Uzavírka by mohla trvat i několik hodin. Tolik dopravní servis, na řadě jsou zprávy.
6: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite, přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
3: Zprávy Rádia Blaník.
5: Stručně, jasně, přehledně.
7: Výběr mýta se v červenci zvýšil. Vysoké teploty může srazit písek z Afriky. Norsko truchlí přišla o svého krále.
2: Rádio Blaník.
7: Hezké dopoledne, zprávy pro vás má Monika Holubová. Stát na mýtném v červenci vybral o 2,2% víc. Konkrétně šlo o 1,75 miliardy korun. Výběr stoupl i přesto, že měl letos červenec o 1 pracovní den méně. Od začátku roku vybrala společnost CzechToll pro státní fond dopravní infrastruktury skoro 12 miliard, tedy o 5% víc než loni. Před příchodem studené fronty nás ještě čeká tropický den. Nejtepleji bude na jižní Moravě, kde bude dnes až 32 stupňů. Jižní proudění ale nad naše území přinese také saharský prach, který může teploty snížit. Během dne a noci na sobotu ho z atmosféry postupně vymíjí déšť a bouřky. Blíží se začátek nového školního roku. Kromě příprav dětí a školních pomůcek je to i příležitost zaměřit se na spolupráci mezi rodiči a školou, jak za Unii rodičů potvrzuje Angelika Gergelová.
8: Důvěra je základem jakéhokoliv vztahu. Dá se začít třeba nějakým neformálním setkáním na školních slavnostech a když rodiče a učitelé táhnou za jeden provaz, dítě tím získává nějaký pocit jistoty a stability.
7: Podle Gergelové pomáhá dobrým vztahům také aktivní zapojení rodičů do školního dění, třeba při společných projektech a akcích. Po dlouhé nemoci zemřel nejstarší evropský panovník, norský král Harald V. Bylo mu 89 let. Od minulého pondělí byl hospitalizovaný v nemocnici v Oslu. Norský král byl od smrti britské královny Alžběty II. V roce 2022 nejstarším evropským žijícím monarchou a stal se také nejstarším panovníkem v norských dějinách. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Pepa Černý.
0: Je to tak, děkujeme, Moni.
3: Pepa Černý
5: na Rádiu Blaník.
0: Krásné dopoledne, přátelé, za minutku bude 10, dál si budeme hrát hlavně hezky česky a budeme si taky povídat. Já vám připomenu, kde je dneska koncert Rádia Blaník, ten letní, na který se neplatí vstupné a kdo všechno tam vystupuje a tak dále. No a v této hodině se také spojíme s naší reportérkou Sárou Voldánovou, která zjišťuje informace o tom blížící se školním roce. A teď jedeme do RIA. Lady Carnival, hezké dopoledne s Blaníkem.

0: Vojta Nedvěd, miluju na vlnách Rádia Blaník. A Vojta, ten už je možná na cestě. Na cestě do Tišnova na náš koncert.
1: Letní koncerty Rádia Blaník.
0: Je před námi dnes další letní koncert Rádia Blaník. Nenechte se zmást, já vím, že léto končí, že dneska je v podstatě poslední letní pátek, ale my budeme pokračovat i v září. Ovšem k tomu dnešku, no tak bude to v Tišnově, začínáme 5 minut před pátou odpoledne na náměstí Míru a nejenom, že tam bude Vojta Nedvěd, ale bude tam taky blanická kapela Tereska Mašková. Tak náš se nijak nepromění, Teresku budeme mít dál rádi a navíc, kdo dneska dorazí do toho Tišnova, tak ji uvidí a hlavně uslyší zpívat. A to je prostě výjimečný zážitek, přátelé. A když se k tomu ještě přidá Janek Ledecký. Tak to bude prostě zakončení prázdninek má být, přátelé. Takže dneska Tišnov, náměstí Míru, začínáme zhruba v 5 a máme pro vás navíc dárek. Sluníčkovou samolepku Rádia Blaník a Centropolu, která vám už brzy možná přinese spoustu peněz a jednomu z vás dokonce rovných 100 000 korun na ruku. No a vstupné se dneska, ostatně jako na jakýkoliv jiný letní koncert Rádia Blaník, neplatí. Takže dobrá zpráva na závěr, je to dnes a je to zadarmo.
1: Jedeme za vámi, letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem, to jsou letní koncerty i hezké výlety.
2: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
1: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
3: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
0: A jdeme dál. Iveta Bartošová.

0: Lenka Filipová, Karel Zich a jejich Mosty na vlnách Rádia Blaník. To je absolutní klasika. A ten víkend, který je před námi na Blaníku, bude taky velmi klasický. Čeká nás totiž...
1: Víkend s Petrem Novákem na Rádiu Blaník.
0: Přesně tak, další blanický speciál. Petr Novák by totiž 6. září oslavil 81. narozeniny. A my pro vás máme dárek. Vstupenky na velký vzpomínkový koncert na zastávce Radim u Kolína. A přidáme navíc i nové album organizátora koncertu Pepi 9. Tak laďte Blaník i o víkendu a mějte u sebe připravený telefon, já vám budu moc držet palce. Za chvilku Lucka Vondráčková, anebo Tomáš Klus a Věra Martinová, Magnetické bouře na Blaníku.

0: spojení dvou generací Tomáš Klus a Věra Martinová, magnetické bouře na vlnách Blaníku. Tak už se nám to chýlí, dneska je poslední letní pátek a já se teď spojuji se Sárou Voldánovou, která nám to všechno připomene, co to znamená. Sáro, ahoj.
1: Hezký den, nechci být tou, co to musí žákům a učitelům zase připomínat, ale školní rok už je opravdu za rohem. Zatím minulým se ale ještě nestihli ohlédnout statistici. Žáků základních škol bylo v minulém roce něco přes milion. Jejich počet meziročně roste a mezi českými školáky se zvyšuje také podíl cizinců. Dobrou zprávou je, že v posledních letech ještě o něco rychleji než počet žáků roste i množství učitelů. Průměrně teď připadá 13 žáků na jednoho z nich a dětí ve třídě bývá zhruba 19, což je pěkné a je to podstatně méně, než když jsem byla malá já. To nás bylo i 32. Méně pozitivní je, že učitelé stárnou. Těch, kterým je více než 60 let, je skoro dvakrát tolik, jak před 10 lety. Meziročně se loni zvýšil i počet středoškoláků. Necelá polovina z nich pak navštěvuje odborné obory s maturitou a zhruba každý pátý gymnázium. Vysokou školu studovalo na konci roku 2025 přes 330 tisíc studentů. Pro Rádio Blaník, Sára Voldánová.
0: Sáro, moc krát děkujeme. Tak jediné pozitivní na tom pro školáky je, že před sebou máte, vážení malí přátelé, ještě

0: prodloužený víkend, protože do školy se jde až v úterý. A pak, víte, jak je to.
1: Ne, pětku ne, já jsem v tom nevině, tak prosím.
0: Budete v tom nevině a pětku snad ne, já vám budu strašně držet palce. Přátelé, za chvilku si budeme dál hrát. Věra Špinarová, píseň Svou mi tenkrát hrál.
2: Každý dobře ví, že není šunka jako šunka.
3: Tahle je od Leka a hlavně má rovných 7,5 kila.
2: Udělejte si radost a užijte si tu nejlepší českou grilovačku, kterou vám možná už brzy osobně přivezeme.
3: Přihlaste se na našich stránkách radioblaník.cz do našeho klubu posluchačů a napište nám, kde nás v létě posloucháte.
2: A pak už jen buďte ve střehu.
3: Sluníčkové léto s Blaníkem.
4: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
5: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
6: Vážně? A co umí?
5: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
6: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland-extra.cz. Kaufland.

0: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
1: Schořela mi kulma.
2: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
3: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Novinky z řady Samsung Galaxy Z Series vám zjednoduší každý den. Přesvědčte se sami. Datar, opravdový elektrospecialista.
4: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
5: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.

0: léto mé, už seš pryč. Já se tak těším na moment, až si tuhle písničku Václava Neckáře budeme příští rok zpívat a ten text bude pravdivý a hlavně bude sedět na ty dny, které budeme zažívat. No bohužel, léto už je vlastně za námi. Ale budeme si dál hrát, hlavně hezky česky na Blaníku, na to je spolehnutí. Takže pro všechny kutily zahrají Činasky. Jsem kutil, mám malou dílu. Budeme hrát i pro všechny, kteří se trošku trápí.
1: Trápím se, trápím a je to snadčí.
0: A zahrajeme taky všem záchranářům.
2: Příteli, chvátej SOS, ať jsem i zítra, čím jsem dnes.
0: My budeme zítra tím, čím jsme dnes. Budeme pořád Blaník, hezky česky, to prostě funguje a je to taková stálice, na kterou se můžete spolehnout. Za chvilku počasí, doprava, zprávy a za 6 minut a kousíček už bude 11 dopoledne.
3: Rádio Blaník.
4: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.

0: počasí. Rádio
1: Pěkné dopoledne přeje Tereza Musilová. Dnešek má být nejteplejším dnem tohoto týdne. Naměříme mezi 29 a 32 stupni. Obloha je momentálně většinou polojasná. Odpoledne pak ale bude přibývat mraků a postupně zaprší. Místy se objeví i silné bouřky. Doprovodí je vítr a taky menší kroupy. Tolik o počasí. Teď už se podíváme, jak to vypadá na silnicích.
0: Jak bude?
2: A co si vzít na sebe?
0: I to se dozvíte u nás na Blaníku. Blaník za volantem.
1: Na dálnici D4 pozor ve směru na Prahu na 35. kilometru. Došlo tam k požáru osobního auta. Projet se ale dá. Dálnice D8 pak zůstává ve směru na Prahu zavřená. Na 38. kilometru taky došlo k požáru, ale nákladňáku, který převážel solární panely. Policie dopravu odklání na exitu 45 Litoměřice. Místo můžete objet po souběžné silnici na Siřejovice. Tam naberete asi 10 minut navíc. Tolik dopravní servis a teď už jsou tu zprávy s Monikou.
3: Šťastnou cestu přeje Emil Frey, váš autorizovaný partner pro moderní vozy Kia. Vyberte si tu svou na www.emilfrey.cz.
0: Zprávy Rádia Blaník.
2: Stručně, jasně, přehledně.
4: Desítky autoškol se zaměří na řidiče seniory. Oprava bazénu v Aši se prodražila. Jedno z fotbalových utkání zastavila nákaza. Pěkné dopoledne přeje Monika Holubová, jsou tu zprávy. Přes 200 autoškol v Česku spustilo projekt zvýhodněných kondičních jízd pro seniory. Jejich cílem je připomenout aktuální pravidla silničního provozu a procvičit náročnější dopravní situace. Víc dodává předseda asociace autoškol Aleš Horčička.
5: Senior za volantem je zodpovědný, je poctivý, má snahu nepodcenit nějakou dopravní situaci, ale má zároveň taky třeba i obavu z toho, jestli by neselhal za tím volantem. A to je, myslím si, velký aspekt, který je potřeba podpořit a to ten projekt by měl pomoci.
4: První lekce stojí 800 korun a druhou mají zájemci zdarma. Stačí se jen přihlásit přes web zpátky za volant EU. Znečištění vody v Podolsku na Orlíku vylučuje rekreaci. Hygienici provedli mimořádné odběry začátkem týdne, ale kvalita vody se nijak nezlepšila a ke koupání vhodná není. Jsou tam přemnožené synice, chlorofil i vodní květ. Na Lipně má voda stále mírně zhoršenou kvalitu. Až na Chebsku už po opravě napouští městský bazén. Práce přišly na 200 milionů a po dokončovacích pracích a vybavení nábytkem ho zřejmě veřejnosti otevřou už v říjnu. Opravy se o 40 milionů prodražily a také o 4 měsíce prodloužily. Ligový duel mezi Bohemians 1905 a Mladou Boleslaví je odložený. Utkání 6. kola se mělo hrát zítra, ale pražský tým postihlo hromadné infekční onemocnění. Střevní viroza se rozšířila mezi vysoký počet hráčů i členy realizačního týmu. Kdy se bude utkání hrát, zatím není jasné. Tolik zprávy Rádia Blaník a Pepi, je to tvoje.
6: Děkuju moc, Moni.
0: Pepa Černý
2: na Rádiu Blaník.
6: Krásné dopoledne, přátelé. Tak, 11. už nám klepe na dveře, za minutku a kousek už je tady. Dál si budeme hrát, jak jste zvyklí, to znamená hezky česky. A taky se dostaví kolega Petr Slíva, který teda dneska úplně mžourá očima, protože říkal, že se moc nevyspala, navíc už je to pátý den po sobě, kdy vstává takhle strašně brzo ráno, ale přesto má pořád energii na to, aby našel zlaté české ručičky. Teď ohlásil, že se to zase povedlo, takže za chvilku se na ně můžete těšit. A teď si dáme Petra Muka. Láska, ta nebezpečná věc. Krásné, díky bohu, páteční dopoledne s Blaníkem.

0: Posloucháte Rádio Blaník a nás čekají Zlaté české ručičky, což je taková rubrika, která je plná kluků a holek s dílnou, takže Kutil, ten byl prostě pro ně. Péťo, máš slovo.
1: Jsme Blaník.
2: A hledáme Zlaté české ručičky.
3: V dnešních Zlatých českých ručičkách si budu povídat s Alicí Dočkalovou. Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: A vy jste interiérová designérka. Já jsem viděl práce, které jste dělala. Vypadá to všechno nádherně. Navrhujete interiéry z duší a to mi teď musíte vysvětlit, co to znamená.
4: Ano, tak to znamená vlastně to, že se nesnažím vytvořit jenom hezký interiér, který by vypadal krásně na fotce, dejme tomu, nebo který vypadá jako z katalogu, ale mě jde o to, aby se v tom interiéru klienti cítili opravdu dobře, aby se tam rádi vraceli. To znamená, že se snažím toho klienta tam nějakým způsobem otisknout.
3: Chápu, jak dlouho to děláte?
4: Tak přibližně 10 let.
3: A jak jste se k tomu dostala?
4: Trošku oklikou. Nebyla to úplně přímá cesta. Já jsem od malička potřebovala něco jako pořád kreslit, dělat rukama a podobně. Ale pak vlastně jsem šla na střední školu, na gymnázium. Po gymnáziu jsem vůbec nevěděla, co bych jako chtěla dělat. Věděla jsem, že nějak jsem tuhletu jako kreativní cestu pozapomněla. Takže jsem šla na vysokou školu ekonomickou, no a tam jsem si pořád říkala, kdy už mě to konečně začne bavit. No a takže pak jsem se k tomu dostala jako po pár letech, kdy jsem chtěla, aby jsem pracovala v korporátech a chtěla jsem, aby za mnou bylo něco vidět, aby moje práce byla někomu prospěšná, užitečná, aby to mělo nějaký dopad.
3: Já měl taky skončit u rýsovacího prkna, všechny podniky v republice můžou děkovat, že se tak nestalo. Na čem jste pracovala naposledy?
4: Naposledy jsem pracovala na rekonstrukci rodinné vily, to byla jako opravdu velká vila. Asi rok a půl jsem na tom pracovala ještě s klientovým jako zástupcem, který tak nějak koordinoval ty stavební práce a podobně, a tam jsme šli opravdu jako na dřeň, že jsem přidávala okna, ubírala okna, hodně jsme bourali a podobně, jako no, bylo tam hodně sutí.
3: Jak to chodí teda v praxi, když já si vás pozvu, abych chtěl, abyste mi teda vyladila interiér?
4: No to záleží na tom vlastně, v jaký fázi se ozvete, takže teď mám třeba poptávku, kdy už vlastně ten interiér, ten byt je dokončený a v téhletý fázi mě klient oslovil, že by chtěl pomoci s zařízením, barvami, materiály a podobně. A jelikož ty byty se staví čím dál menší, tak je tam čím dál tím menší prostor. Proto to jako udělat tak nějak jakoby na míru klientovi, zvlášť když je to hotový, tak se do toho nikomu nechce jako bourat, jako nebo předělávat zásuvky a podobně. Ale jinak jako standardně začínám tím, že se hodně ptám klienta na to, co mu na tom interiéru vadí, nevadí, co se mu líbí, co by chtěl vlastně zanechat, jak žije, jaký má zájmy a podobně, a vlastně jako poslouchám i to, co zazní mezi řádky, takže se někomu může zdát, že se ptám až moc, ale vlastně na základě toho já se pak snažím toho klienta do toho interiéru otisknout, přenést. A mě jde vlastně o to, aby se tam ty lidi cítili dobře a rádi se tam vraceli.
3: A kdyby se posluchači chtěli seznámit více s vaší prací, tak kde mají hledat?
4: No, mám webové stránky, mám i Instagram. Webové stránky jsou www.dočkalovainteriery.cz, bez háčků, čárek, ale všechno v jednom. A na Instagramu je dočkalová_interiéry.
3: Tak a odkaz najdou posluchači taky po skončení rozhovoru na našich stránkách. Já vám poděkuju, popřeju vám hodně štěstí, ať se vám daří v tom,
4: děkuju,
3: co děláte. Děláte krásnou práci. Zůstaňte mi ještě na lince a naslyšenou.
4: Naslyšenou.
2: Jsme Blaník
1: a hledáme Zlaté české ručičky.
0: A zase se to povedlo. Péťo, moc krát děkujeme. A teď... Tony Braxton, Unbreak My Heart, tedy Nezlom mé srdce, nebo Nezlom mi srdce. Přátelé, posloucháte Rádio Blaník, jeden velkého juchu, to znamená pátek, je to zároveň poslední srpnový pátek, tak si ho prosím užívejte a krásné dopoledne s Blaníkem.

Don't Speak a No Doubt, kalifornská parta, která letos slaví velké narozeniny, protože tahle skupina vznikla v Kalifornii v roce 1986 a ta šestka na konci značí, že už je to 40 let, přátelé. Gwen Stefani, tedy zpěvačka téhle kapely, se sem tam vydává na soulovou dráhu a tak kapelu načas rozpustí nebo minimálně utlumí a tak tam bylo pár pauz, ale teď už zase hrají, i když teda koukám na jejich stránky a dost málo, ale když už hrají, tak to stojí za to. Občas to na mě vyskočí třeba na Instagramu a to jsou opravdu písničky, které odspívá publikum úplně samo, protože Just a Girl nebo právě Don't Speak, to jsou opravdu hity, které zná celý svět. Za chvilku Michal David, Život je náš, anebo Hana Zagorová, Standa Hložek, Petr Kotwald a písnička ze Sanitky, Můj čas. Už za malou chvilku na vlnách Rádia Blaník.

0: Mike Oldfield, Maggie Reilly a Two Friends na vlnách Rádia Blaní. Ale nejenom písničky, ale i výtvarné umění patří do života, to je úplně jasné. A teď mé oblíbené téma, které s tím souvisí, a to jsou murály, tedy ty velké nástěnné malby. Teď mají úplně nový mural v Třinci, a to na výměníku tepla v Lidické ulici u základní školy Slezská. Tenhle mural je jako obrovský, jo? Je velice barevný, je na něm třeba drak, jako podsta třineckým hokejistům, kteří mají právě draka na dresech, ale hlavně na tom muralu je Eva Farná. Tak Evičko, já gratuluju, to je krásné zvětšení takhle v tvém rodném Třinci. Můžete tedy tento mural s Evou Farnou vidět právě v Třinci v Lidické ulici, přátelé. Jmenuje se Metal Forest. Ale nejenom tento mural vzniknul teď v Třinci, protože Třinec zorganizoval festival Barvy města. Organizovala ji tedy Galerie města Třinec spolu s kulturním domem Trisia. A veřejný prostor ozdobilo mnoho muralů. Vyřádilo se tam 37 umělců z Česka, Slovenska a Polska, tak se prosím můžete vydat třeba na výlet do Třince a prozkoumat, co je tam nového. Já těm muralům strašně fandím, mně se to líbí, je to oživení veřejného prostoru, ale samozřejmě je potřeba, aby to nikdo jako neskazil, to znamená, aby to někdo nepospřejoval něčím vlastním, těmi kliky, háky různými, tak když někoho takového uvidíte, tak na něj zařvěte, ať to nedělá. Tak a za chvilku Olympik anebo Meky Žbírka Catherine na Blaníku.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září. Kaufland.
2: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
3: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Friction náplně 6 kusů jen za 179 korun. Školní batoh Minecraft za 799 korun. A fixy 12 kusů za 26,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.

0: zítra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.

0: flešky, kufříky, vyměním za kuponky. Škola volá!
1: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
2: Velká balení a ještě větší úspora. V Tetě ušetříte za velká balení prostředků na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Pervol Gel 75 praní za 259 korun. V prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně. Vždycky.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Miki Žbirka a Katka. Tímto zdravím Katku Žbirkovou, Katrin, doufám, že se máte dobře. Ladíte Blaník. A před námi je česká hodinka a s ní Maria Rotrová.
1: Můj bílý cval svůj otáčí.
0: Nejenom o koně, ale taky o jeleny půjde na Blaníku.
2: Hodiny se zastaví a v 9.30 pondělí, pak dále, no.
0: A dáme si taky písničku pro všechny promované inženýry.
2: Promovaní inženýři.
0: Už se to blíží, sinus, cosinus, deskriptiva, třídní kniha, kdo chyběl, kdo chybět bude, můžu jít čůrat a tak dále. Přátelé, vážení študáci, študátka a školáci, držím vám moc palce, užijte si ten poslední víkend. No a my si dál budeme hrát, ovšem s malou změnou, pouze hezky česky v české hodince. Za chvilku počasí, doprava, zprávy a za 5,5 minuty už bude poledne.
3: Rádio Blaník.
4: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio. Rádio Blaník, počasí.
3: Rádio Blaník.
5: Pěkné poledne přeje Eliška Votrubová. Zítra bude polojasno až oblačno, k večeru ale začne od jeho západu oblačnosti ještě postupně přibývat. Teploty vyšplhají na 22 až 25 stupňů a foukat bude mírný vítr. O počasí je to všechno, teď je tu doprava.
6: Mami, proč máme všechno od konceptu?
7: To jen se zeptej, tatínka.
8: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
9: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
4: Za volantem.
5: V Táboře v Soběslavské ulici na kruhovém objezdu se srazila dvě osobní auta. Doprava tu zpomaluje, tak tam dejte velký pozor. Na příjezdu do Prahy po dálnici D5 směrem z Rozvadova počítejte s přerušovanou kolonou. Poskakovat budete od 5. kilometru až po sjezd na Pražský okruh. Pozor taky na dálnici D7 na 12. kilometru směr Praha. Stojí tu porouchané osobní auto. Podobný problém hlásí taky dálnice D6 a to na 39. kilometru ve směru na Karlovy Vary. U krajnice stojí odstavený osobák a na D11 na 25. kilometru ve směru do Prahy stojí na krajnici porouchaná dodávka. Taky nepřehledněte.
4: Tichou a plynulou jízdu přeje Emil Frey. Objevte inovativní vozy Leap Motor pro novou éru mobility. www.emilfrey.cz

0: Zprávy Rádia Blaník.
1: Stručně, jasně, přehledně.
2: Máme poslední tropický den. Policisté vyráží na kontroly. Ceny paliv půjdou dolů. Krásné poledne vám přeje Renata Anna Pechová. Čeká nás zřejmě poslední tropický den letošního roku. Teploty podle meteorologů mohou vystoupat až na 32 stupňů. Snížit je může jen saharský prach, jehož oblaka zrovna proudí nad Evropou. Odpoledne a večer se pak přižene studená fronta, která přinese bouřky, místy i silné. Před námi je poslední prázdninový víkend, z hlediska dopravy velmi exponovaný, a tak desítky policistů dohlédnou na dodržování pravidel silničního provozu. Co budou nejvíc kontrolovat? Ví preventistka příbramské policie Monika Šindlová.
3: Zejména dodržování stanovené rychlosti, způsob jízdy, používání bezpečnostních pásů, telefonování za jízdy a také technický stav vozidel.
2: Policisté apelují na řidiče, aby nikam nespěchali, dodržovali bezpečnou vzdálenost a za volant usedali od počatí. Od minulého pátku vyhaslo na českých silnicích 14 životů. Jezděte tak, ať nevzroste toto tragické číslo. S nákupem plné nádrže počkejte po víkendu. Podle analytiků jsou ceny pohonných hmot teď na svém vrcholu a v příštím týdnu by měly začít klesat. Výrazněji by měl zlevnit benzín, pokud tedy čerpací stanice nezvýší své marže. Letošní léto vytváří ideální podmínky pro vosy. Jejich populace i hnízda tak rychle rostou kvůli vlnám veder, teplým nocím a dostatku potravy v podobě dozrávajícího ovoce. To přináší komplikace nejen alergikům, ale i včelařům, kteří se s jejich nájezdy na včelstva potýkají častěji než obvykle. Tolik zprávy, teď Pepa.
4: Pepa možná.
0: Pepa Černý
1: na rádiu Blaník.
4: Přátelé, krásné skoro poledne. Víte, my jsme tady před chvilkou s Renatou řešili, jak Renata má to jméno navíc teďka. Renata Anna, což má tu Aničku podle své babičky, jí takhle chtěla vzdát úctu a zároveň je to její kmotra. Já jsem tak přemýšlel, říkal jsem, že já bych tam taky mohl dát dědu. A kdybych přidal ještě pradědu, tak bych byl Pepa Černý. Já nevím, jestli by se to hodilo do těch otvírákových zvuků, že? Helenka Vondráčková, Čas je proti nám, to je první písnička. Ale přátelé, my čekáme na Lucii, na skupinu Lucie. Protože já mám pro vás ještě dvě vstupenky na Beaty léta, což je festival, který proběhne už zítra v Kutné Hoře. Ty lístky vám pošlu mailem, jo, ale musíte se dovolat hned, jak dozní Lucie v této hodině na vlnách Blaníku. Přátelé, pokud zítra nemáte čas nebo se vám do Kutné Hory nechce, tak prosím nevolejte. Volejte jenom vy, kdo chcete zítra na Beaty léta do Kutné Hory, což je krásný festival. Je to zakončení takového toho letního veselí, že ano, a bude tam nejenom Lucie, taky Aleš Brichta, Pekař, Petr Kolář, Pavel Carta, Celta, Martina Pártlová, ale my čekáme na Lucii. Tak 800 109 109, připravte telefony, za chvilku je to tady. Helenka Vondráčková, krásné poledne a pokud obědváte, dobrou chuť.

0: Tohle byla Lucie. A vy víte, co to znamená? Evidentně, protože tady bliká telefon jak kolotoč. Tak halo, halo. Halo, halo, Rádio Blaník, dobrý den.
1: Dobrý den, tady Michal.
0: Michale, odkud voláte?
1: Z Prahy a teďka z auta. Jedu akorát na schůzku a zkouším volat a dovolal jsem se, tak to jsem hrozně rád.
0: Michale, a máte čas zítra zajet na festival?
1: No jasně, že mám, určitě, no, protože zrovna tento týden jsme o tom mluvili s přítelkyní, která je těhotná.
0: No.
1: A takže to by byl takový jako dárek, než by se to narodilo a že by ráda viděla Luci, no a ono se to povedlo.
0: Ježišmarja, to jsem hrozně rád, že jsem vám mohl udělat radost. Tak posílám dva lístky, jo?
1: No tak super, děkuju moc krát, no, to jsem fakt rád, opravdu.
0: Vůbec nemáte za co a navíc vy jste to jako vychytal úplně, protože vy vlastně půjdete tři na dva lístky.
1: Fakt jo.
0: No jak dítě těhotná, ne?
1: Jo, vidíte, to jsem teďka nedomyslel, ano, a, máte pravdu.
0: No a navíc první prenatální hudební zážitek, a já myslím, že Lucie, to je jako dobrá volba, to by mohl být dobrý start do života, Michale.
1: Já si taky myslím, že jo.
0: Já ještě připomínám, že Beaty léta jsou zítra v Kutné Hoře, lísky by ještě měly snad být, teda ode mě už ne, ode mě už je má ty poslední Michal teďka, ale bude tam hrát Lucie, Aleš Brychta, Pekař, Petr Kolář, Pavel Celta, Martina Pártlová, anebo Jakub Děkan. Přátelé, doporučuju, protože Kutná Hora je nádherná a zakončit takhle léto s muzikou, takhle dneska se na to připravíte v Tišnově na našem koncertě a zítra potom si to dožijete jako právě na Beatech léta. Michale, zůstaňte mi na telefonu a vyměníme si adresy, jo?
1: Dobře, super, děkuji moc krát a mějte se hezky, naschranou všem posluchačům.
0: Vám taky moc děkuju. Přátelé, tohle je Marie Rotrová a Kuň Bílý.

Karel Gott, Nestarej se kamaráde, posloucháte Rádio Blaník. Přátelé, mám pro vás jednu takovou smutnou zprávu. Dneska tady není Iva Lecká. Ona si vzala volno, protože je trošku unavená. Hlavně má dneska spoustu pracovních povinností. Ona se připravuje na svoji velkou filmovou roli. O té vám bude samozřejmě vyprávět v éteru hned, jak nastane moment, kdy se přiblíží natáčení, protože ona bude hrát v pohádce. Ale na druhou stranu mám dobrou zprávu. Bude tady Martin Ledinský, takže o zábavu bude postaráno. A navíc dneska je poslední pátek v srpnu. A to znamená, že my pořád ještě čekáme na tu naší píseň Slunce dál svítí. Může zaznít kdykoliv a já připomínám, že aktuálně jde o 10 000 korun. To je pěkná částka. Za chvilku Jeleni, Magdalena, taky Plavci a Inženýrská na Blaníku.

0: Není to ta naše, co myslíte?
1: Slunce dál svítí. Na rádiu Blaník.
0: Přátelé, mám pro vás takovou hořko-sladkou zprávu. Víte, tohle je poslední výherní kolo. Já doufám, že výherní, protože se hraje o 10 000 korun. Pokud to teď nevíde, tak těch 10 000 propadne do propadliště dějin, jak se tak říká. No, já doufám, že ten, kdo je na lince číslo 1, tak bude vědět. Tak schválně, jdeme na to. Haló, haló, Rádio Blaník, dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Jak pak se jmenujete, prosím?
2: Petra, dobrý den.

0: Petra. Petro, odkud voláte?
1: Kousíček od Sázavy.
0: Kousíček od Sázavy, dobře.
1: Aktuálně.
0: A voláte, protože jste slyšela písničku, že jo?
1: Ano, přesně tak.
0: Výborně. A máte tu písničku dobře nastudovanou?
1: Tak poslouchala jsem pravidelně. Snad uvidíme, no, je to o štěstí.
0: Je to o štěstí, máte pravdu. Ani nevíte, jak teď jste blízko. No, tak poslouchejte pozorně tu ukázku, jo? Posloucháte?
1: Ano.
2: Jsme spolu už nějakých pár let a s tebou je ten svět krajší i hezčí.
0: Tak Petro.
1: No, je to Igor Tymko.
0: Igor Tymko! Tak je to vaše 10 000 korun. Jaký máte pocit?
1: No, je to bomba. Vůbec jsem to nečekala. Já dneska nemám úplně skvělý den. Tak to je úplná bomba.
0: Petro, vy máte fantastický den. Vyhrát 10 000 to... Takže my jsme to úplně zvrátili teďka, chcete říct.
1: Ano, absolutně otečili 165 stupňů.
0: Já jsem vám trošku napověděl, ale ono nebylo třeba, protože vy jste evidentně Igora prostě poznala, znáte ho, že? Jakou má kapelu, víte to?
1: No jasně, hlavně já jsem byla na Blanickém koncertu.
0: No.
1: A jako jeho zahájení.
0: No.
1: To byl mazec.
0: A jak se ta kapela jmenuje?
1: Ježiš, víte, že mám úplně díru. Kdybyste mě zabil, tak si nespomenu.
0: Třeba nemá.
1: No name.
0: Já jsem chtěl říct, třeba nemá žádné jméno. Petro, já jsem napověděl, vy jste říkala, je to o štěstí, já jsem řekl, ani nevíte, jak jste blízko, protože je to o štěstí, to zpívá ten, že jo, Habera, ne? Ne, ten zpívá, je to o hvězdách, takže jsem za stolik...
1: Tak je to hvězdách, miluji tak...
0: Takže za stolik jsem nenapověděl. Petro, prosím vás, zůstaňte mi prosím vás na telefonu, ano. Ať si vyměníme adresy a gratuluju, 10 000 je krásná částka.
1: Děkuju, zdravím. Já, vydržte všem na všech soutěžích, vydržte.
0: Přesně tak, děkujeme. Jak říká Petra, musíte vydržet, protože těch her pro vás chystáme ještě strašnou spoustu. Teď o víkendu ostatně budeme hrát o vstupenky na koncert Petra Nová. A ten další víkend budeme zase hrát o úžasnou takovou novou edici 4 desek k výročí nedožitému 80 let Hanky Zagorové. K tomu ještě přihodíme lístky na muzikál Biograf Láska 2, nový příběh. No prostě pořád o něco hrajeme. Příští týden pro vás chystám víc nebo míň mezi 10. a 11. Vydržte prosím, vydržte, ale tohle byla poslední výhra 10 000 korun v tomto létě.
3: Slunce dál svítí.
4: Sluníčkové léto na Blaníku.
0: Tak a co nás čeká hudebně? Za chvilku Václav Neckář je ráno, ano, přátelé, i když je odpoledne a vy si ho prosím užijte dál s Martinem Ledinským. No a teď vám tedy připomeneme, tak jak si oficiálně, jak bude vypadat ten víkend. Já vám přeji, ať je krásný.
2: Povídej, jestli tě má hodně rád víc než já.
3: Víkend s Petrem Novákem na Rádiu Blaník. Na zastávce Radim u Kolína.

0: víkend s Petrem Novákem na rádiu Blaník.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
1: Letní novinkou v KFC pro tento týden jsou Aloha Twister a Aloha Zinger.
2: Vychutnejte si novinky anebo klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
1: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
2: Tak si dejte Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
1: Více informací v restauracích KFC.
3: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
4: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland. Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například květák bílý z Kaufland Card Extra za 29,90.

0: 6,90 až do 1. září. Kaufland.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.

0: Je ráno, ano, ne. Je skoro poledne. Na Blaníku vám zpíval Václav Neckář, teď už vás zdraví a pěkný pátek přeje Martin Ledinský. Za chvíli tu budou další zprávy a v příští hodině Janek Ledecký. Blázen, co staví na poušti most. Těšte se taky na kabáty. A přestože ještě zdaleka není čas na spaní, tak si dáme pyžamo od skupiny Botox. Na Blaníku vám celé léto hrajeme hezky česky. Za 6 minut bude 13 hodin.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio. Rádio Blaník. Počasí.
2: Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Zítra očekáváme oblohu polojasnou až oblačnou. K večeru ale začne od jeho západu zase mraků postupně přibývat. Teploty v maximech zítra vyšplhají na 25 stupňů a foukat bude mírný vítr. O počasí je to všechno, na řadě jsou informace z dopravy.
3: S chytrým oblečením Citizen vás žádné počasí v městské džungli nezastaví. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Blaník za volantem.
2: Začneme na Pražském okruhu a dálnici D5. Slovo má Petra z dopravního centra ŘSD.
4: Silný provoz očekávejte na Pražském okruhu ve směru k dálnici D1, kde kolona je od 23. kilometru až po 18. ořech. Tato kolona ovlivňuje i příjezd do Prahy po dálnici D5, kde řidiči popojíždějí od 5. kilometru Rudná a zdržení je tam okolo 15 minut.
2: Na D3 mezi 670. a 70. kilometrem směr Benešov pak dejte pozor. Na krajnici probíhá sečení křovin, tak tam silničáře hlavně nepřehledněte a nepřejeďte. Tolik dopravní servis, my vám přejeme šťastnou cestu kamkoliv jedete a na řadě teď jsou další zprávy a opět s Renatou.
5: Bezpečnou jízdu přeje Emil Frey Toyota. Spolehlivý partner pro váš spolehlivý vůz. www.emilfrey.cz.
1: Zprávy Rádia Blaník.
3: Stručně, jasně, přehledně.
6: Bouřky už se formují na západě. První česká firma dostane odškodné od Google. Nedělní derby pohlídají stovky policistů.
2: Hezké odpoledne vám přeje Renata Anna Pechová. Česko zasáhnou odpoledne a večer. Bouřky budou silnější, než se čekalo. Narazy větru 90 km v hodině, 2 cm kroupy, přívalový déšť, zejména na jihu a západě, kde už budou za chvíli, později pak na Moravě a ve Slezsku. Jak se máme v bouřce chránit, ví naše reportérka Sára Dvořáková.
7: Dobré odpoledne. Lidé by se měli během bouřek chránit před možným zásahem blesku, pokud možno vyhledat úkryt v budově opatřené hromosvodem. V přírodě se schovat v hustém lese nebo nižším porostu, nezůstávat ve vodě, na kopcích, v blízkosti železných konstrukcí, osamocených stromů ani pod skalními převisy. Pro Rádio Blaník Sára Dvořáková.
6: Na opravy silnic bude peněz dost. V červenci uhradili dopravci na mýtném za užití dálnic a spoplatněných úseků silnic první třídy miliardu a 710 milionů korun. Od začátku roku už vybrala společnost Czech Tool pro státní fond dopravní infrastruktury 12 miliard, což je o 5,2% víc než ve stejném období loni. Google zaplatí odškodné 250 milionů společnosti Heureka. Dnes tak rozhodl pražský městský soud. Americká internetová společnost nezákonně vytlačovala z trhu českého nákupního rádce. Verdikt není pravomocný. Lze proti němu podat odvolání. Heureka rozhodnutí uvítala. Google spor nechce komentovat. Stovky policistů se v neděli zapojí do bezpečnostních opatření kvůli pražskému fotbalovému derby Sparta Slavie. Na utkání se policie připravuje několik týdnů a vnímá ho jako rizikové. Poslední derby na jaře bylo předčasně ukončeno poté, co v Edenu vtrhli na trávník fanoušci Slavie. Tentokrát se hraje od 17:30 na Letné. Tolik zprávy. Teď se vám o dobrou náladu postará Martin.
0: Renato, ano, děkuji. A za 2 minuty je tady 13. hodina. Pěkné odpoledne.
1: Martin Ledinský
3: na Rádiu Blaník.
0: Tak co, těšíte se na další letní koncert Rádia Blaník? Dnes se odehraje v Tišnově. Podrobnosti pro vás budu mít za chvíli. A teď už na Blaníku další písničky. Chystáme Janka Ledeckého, Abu a tady už jsou Arakain společně s Alešem Brichtou, tak ať se vám hezky poslouchá.

0: Na Blaníku Janek Ledecký, kterého budete moct vidět a hlavně slyšet zpívat naživo už dnes na Moravě.
1: Letní koncerty Rádia Blaník.
0: Dnes konkrétně tým Rádia Blaník zavítá do Tišnova. Už se to tam všechno chystá. Letní koncert Rádia Blaník začne 5 minut před 5 na náměstí Míru, kde vám kromě Janka Ledeckého zaspívá taky Tereza Mašková.
2: Tak dívej se na mě.
0: Vojta Nedvěd.
3: Miluju a chci s tebou být.
0: A v Tišnově nebude dneska chybět ani naše blanická kapela a kolega Martin Císař. Vstup je jako vždycky zdarma a opět tu pro vás budeme mít i sluníčkovou samolepku Rádia Blaník a Centropolu, která vám už brzy možná přinese spoustu peněz. Jednomu z vás dokonce rovných 100 000 korun. Tak se pro ní stavte už dnes v Tišnově, kde se na náměstí Míru budete skvěle bavit na našem dalším letním blanickém koncertě.
1: Jedeme za vám! Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
4: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
1: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
5: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
6: Nezapomenutelná atmosféra letních koncertů s Hanáckou kyselkou. Přirozeným zdrojem minerálů z Hané. Ochutnej novinku Hanácká kyselka relaxace.
0: A teď už na Blaníku další pohodové písničky, za chvíli Kabáti, Albano a Romina Power a právě teď slovenská skupina Elan. Tak ať se vám dál páteční Blaník hezky poslouchá.

Za 8 minut bude 2:30 a na Blaníku dohráli Kabáti s písničkou Raci v práci. No, copak raci, ale jak to vypadá s tím medvědem, který se prý potuluje na Frýdecko Místecku? Už jste ho zahlédli? Jestli máte nějaké informace, kde přesně se nachází, dejte nám prosím vědět SMS-kou na číslo 603 118 118. Varování vydala obec Krásná. Turistům je doporučeno nevcházet do okolních lesů a obyvatelé by si měli pořádně zabezpečit své domovy, zahrady a včelstva. Pozor si dávejte i na svá zvířata, jako jsou ovce, psy a kočky, jinak od jednoho Slováka jsem slyšel radu. Co dělat, když potkáte medvěda? On zkrátka radí, při setkání s medvědem nedělejte vůbec nic. Medvěd se o všechno postará sám. Radio Blaník. Každopádně nebojte, medvěd jen tak nezaútočí, jedině, že by se zrovna cítil v ohrožení. Když ho čirou náhodou potkáte, neutíkejte před ním, chytl by vás. Stačí, když na něj budete mluvit klidným, hlubokým hlasem a u toho budete pomalu couvat. Jo, to prý pomáhá. Za chvilku na Blaníku Gazebo, Botox anebo taky Bob Dylan.

0: Bob Dylan na rádiu Blaník, hezké odpoledne. Už 5 let jsou Karlovy Vary, Mariánské lázně a Františkovy lázně mezi světovými klenoty UNESCO. Výročí zápisu si Karlovarský kraj připomene třídenními oslavami s názvem 5 let světový. Víc prozradí mluvčí hejtmanství Jitka Čmoková.
1: Oslavy začnou v pátek 11. září v Mariánských lázních, kde se uskuteční odborná konference, křest novin Great Spa Times a slavnostní zahájení oslav. V sobotu 12. září se program přesune do Karlových Varů. Tam se návštěvníci mohou těšit například na večerní program Festivalu světla s názvem Vary září.
0: A já ještě dodám, že program zakončí v neděli 13. září ochutnávka tradičních lázeňských dobrot ve Františkových lázní. Takže Karlovarský kraj od 11. září čeká tahle velká sláva. Za chvíli na Blaníku Heidi Janku nebo taky skupina Tým.
2: Už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
5: Je, schořela mi kulma.
6: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
7: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Vyzvedněte si tichou sušičku ovoce ETA, ve které usušíte i maso, houby a bylinky. Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Ty

0: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září. Kaufland.
2: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

0: Na Blaníku dohrávají Roxette. Přejeme hezké odpoledne. Za chvíli už další zprávy a hned po nich Sagvantofy. V příští hodině taky Lucie Bílá.
1: Jsem jenom obyčejná holka.
0: Nebo Karel Gott. Jsme Blaník a celé léto vám hrajeme hezky česky. Za pět minut budou dvě.
2: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio. Rádio Blaník, počasí. Rádio
3: Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Zítra nás čeká polojasné až oblačné nebe. Postupně k večeru ale začne mraku zase dál přibývat. Teploty vyšplhají na 22 až 25 stupňů a po celý den bude foukat jenom mírný vítr. O počasí všechno, míříme opět na cesty.
4: Mami, proč máme všechno od konceptu?
5: To jen se zeptej, tatínka.
6: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
7: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
2: Za volantem.
3: Na příjezdu do Prahy po dálnici D5 směrem z Rozvadova počítejte s přerušovanou kolonou. Poskakovat budete v úseku od 5. kilometru až po sjezd na Pražský okruh. Obrňte se proto trpělivostí. Přímo na Pražském okruhu mezi 82. a 3. kilometrem směr letiště probíhají práce na silnici. Očekávejte silný provoz, můžou se tvořit i kolony. Na dálnici D3 mezi 76. a 70. kilometrem směr Benešov probíhá na krajnici sečení křovin a na dálnici D6 na 1. kilometru směr Praha stojí porouchaný nákladák, tak ho hlavně nepřehledněte. Tolik dopravní servis, teď už je tu Renata a další zprávy.
8: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz
2: Zprávy Rádia Blaník.
9: Stručně, jasně, přehledně.
10: Vláda posílá pomoc Nepálu. Rozkopané silnice spozdí autobusy. V neděli se neplatí vstup do památek.
11: Hezké odpoledne vám přeje Renata Anna Pechová. Do Nepálu půjde humanitární pomoc 2,5 milionu korun. Rozhodl o tom ministr zahraničí Petr Macinka. Ve středu Nepál zasáhly ničivé přívalové povodně a sesuvy u hranic s Tibetem, které si vyžádaly 500 obětí. Přes 1000 lidí se pohřešuje, včetně cizinců a poutníků. Češi mezi nimi nejsou. Autobusy nepojedou úplně na čas. S ohledem na konec prázdnin na práce na silnicích se dá čekat zpožďování linek na příjezdových tazích ze středočeského kraje do Prahy. Až půlhodinová zpoždění mohou být kvůli zúžením na vjezdu do Davids z Rostocké a na jihu ve směru na Zbraslav. Ministerstvo zemědělství chce zvýšit soběstačnost v pěstování zeleniny, a to zvětšením osevní plochy, kde poroste. Stoupnou tak investice do obnovy a modernizace závlahových systémů nebo do moderních skleníků. Pomoci má také podpora lokálních odbytišť. O mimořádné bezplatné prohlídky památek v gesci Národního památkového ústavu je velký zájem. Na tuto neděli je už obsazených 85% kapacity. Kde jsou ještě volná místa, mí mluvčí NPU Blanka Černá.
12: Volná kapacita zůstává na památkách, které mají prohlídky bez průvodce, například státní hrady Házenburg, Trosky, Točník a Žebrák, Krakovec a nebo Lipnice. Na komentovaných prohlídkách jsou volná místa například na státních zámcích Valeč, Vizovice, Vimperk, Březnice, Jánský vrch nebo Dačice.
11: Národní památkový ústav doporučuje návštěvníkům, aby si vstupenky zajistili v online předprodeji. Další prohlídky zdarma pak budou 27. září. Tolik zprávy a teď vracím slovo Martinovi.
0: Děkuju a za minutu tu budou dvě. Hezké odpoledne.
2: Martin Ledinský
9: na rádiu Blaník.
0: Prázdniny končí a na to reagují i České dráhy. Podrobnosti přidáme za chvíli. A teď už pro vás máme Sagvantofyho a písničku Dávej ber, tak ať se vám páteční odpolední Blaník hezky

jsou krásný a cudný, mnoha se ve mně zhlídla, oči jako devě studny, vlasy jak havrení křídla. Dobře vím, co znamená pát, to nás trachtí včího klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Řízeň je veliká, život mi utíká, nechte mě příjemně snít. Ve stínu patvíky poslouchat slavíky, zpívat si s nima pít.

0: Tak, a teď už nám opravdu dospíval na Blaníku k vaší odpolední pohodě Valdemar Matuška. Tak už je to tady, prázdniny jsou definitivně u konce. Reagují na to i České dráhy. A jak? To nám poví jejich mluvčí Petr Šťáhlavský.
1: V souvislosti s koncem letních prázdnin budou posíleny některé vlakové spoje. Jsou to vlaky hlavně z Moravy do Prahy, ale také například ve směru z jižních Čech, ze západních Čech nebo od Hradce Králové do Prahy. Přesto doporučujeme cestujícím zajistit si na cestu rezervaci a sledovat také takzvaný semafor u vyhledávače spojení. Ten informuje o očekávaném obsazení vlaku, pokud je některý spoj označen červenou barvou, tak to znamená, že bude velmi obsazena. Doporučujem cestujícím, kteří nemají rezervace, aby využili třeba vlaky mimo přepravní špičku.
0: Tak šťastnou cestu vlakem a užijte si ten poslední prázdninový víkend. Za chvíli na Blaníku No Name, Richard Marx a tady už je Marek Ztracený.

No Name na Blaníku, za 9 minut bude 14:30. Připomínám, že se na nás ženou velmi silné bouřky, očekávají se v alpském regionu a následně také v části Česka. Hrozit budou hlavně velké kroupy a mimořádné nárazy větru. Evropská bouřková organizace dokonce vydala pro některé regiony, včetně části jižních Čech, nejvyšší stupeň varování před extrémně silnými bouřkami. Už teď prší v Karlovarském kraji, a to místy i dost vydatně. V následujících hodinách se déšť bude týkat hlavně severu Čech a později k nám z Rakouska a Německa dorazí na jih, a to i s těmi zmíněnými silnými bouřkami. Tak ten vývoj pozorně sledujte, ať se stihnete včas schovat, a to sami sebe i svá zvířata. Radio Blaník. Za chvíli na Blaníku Hana Zagorová, Bryan Adams nebo taky Lucie Bílá.

0: Na Blaníku Lucie bílá a obyčejná holka. Tady se ale objevila jedna neobyčejná holka.
1: Jsme Blaník a máme pro vás další dobrou zprávu.
0: Ve studiu už je Sára Dvořáková. Ahoj, pěkné odpoledne.
2: Ahoj, Martine, a zdravím všechny posluchače. Pro ty, které fascinují skutečné kriminální případy, práce kriminalistů nebo pátrání po pravdě, vznikla na jihu Čech poměrně lákavá a netradiční akce. V bývalé plicní léčebně Hrudkov u Vyššího Brodu se od dnešních 17 hodin koná první ročník True Crime Festivalu. Dva dny nabídnou besedy s lidmi, kteří se skutečnými zločiny opravdu setkávali. Dále v areálu uvidíme výstavu kriminalistických fotografií a historické snímky bývalé léčebny. Na jaké hosty se mohou návštěvníci těšit a co dalšího festival nabídne, řekne za organizátory Michal Rolčík.
3: My jsme si pozvali zkušené kriminalisty a lidi, kteří se zabývají touhletou tématikou. To znamená, jsou to tady bývalí kriminalisté, například Václav Líšek, nebo třeba i kriminalista a forenzní technik Pavel Panský. A z té druhé strany jsme pozvali třeba známého novináře Josefa Klímu. Takže součástí programu jsou i komentované prohlídky areálu plicní léčebny, která byla 20 let zavřena, takže jedná se o unikátní prostor a určitě i ta samotná léčebna je jedním určitě stáhátů toho festivalu, protože je to velmi netradiční prostor, ve kterém se to koná.
2: A co se vstupného týče, jednodenní vstupenka stojí 200 korun a za oba dny zaplatí návštěvníci 350 korun.
0: Tak, hezká pozvánka na dnešní den. Ještě jednou připomeneme ten začátek, je to od 17 hodin?
2: Je to od 17 hodin a festival potrvá až do sobotních 23 hodin.
0: Paráda, tak jo, Sáro, moc děkujeme, měj se hezky a užij si víkend.
2: Taky děkuju a užijte si všichni ostatní taky víkend.
1: Rádio Blaník.
4: Rádio dobrých zpráv.
0: No a za chvilku další písničky, chystáme Eltona Johna, Karla Gotta a nebo Smokey.
5: Teď je pro vás máme extra várku slev, pro které stojí za to přijít. Objevte slevu 40% na celé značky Senzodyn, Elmex a Meridol nebo velkou ústní vodu Listerin za 99,90. Více na tetadrogerie.cz.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A Granko 400 gramů s apkou jen za 89,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.

0: Na Blaníku Smoky přejeme pěkné odpoledne. Za chvíli tu budou další zprávy a hned po nich Pavel Vítek. Těšte se taky na skupinu Krištof. A zpívat bude taky Pavel Rod. Na Blaníku vám celé léto hrajeme hezky česky. Za 5 minut bude 15 hodin.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio. Rádio Blaník. Počasí. Rádio
2: Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Zítra očekáváme oblohu polojasnou až oblačnou. K večeru začne od jeho západu, ale mraků postupně dál přibývat. Teploměr zítra ukáže v maximech až 25 stupňů a foukat bude mírný vítr. O počasí je to všechno, teď už je tu další doprava.
3: S chytrým oblečením Citizen vás žádné počasí v městské džungli nezastaví. Citizen, oblečení, kterému můžete věřit.
1: Blaník za volantem.
2: Na dálnici D6 na 33. kilometru směrem na Karlovy Vary bouralo osobní auto. Dávejte si tam velký pozor, zatím je ale provoz plynulý. Na D5 na 4.5. kilometru směrem z Rozvadova na Prahu stojí na krajnici porouchaný nákladák, tak ho nepřehledněte. Na dálnici D4 na 16. kilometru směr Strakonice stojí na krajnici porouchané osobní auto. Na místě se vybočuje, tak tam buďte pozorní. D11 hlásí problémy na 14.5. kilometru směr Jaroměř. Na vozovce jsou rozházené kusy pneumatiky, tak tam buďte pozorní. A na dálnici D3 mezi 670. a 70. kilometrem směr Benešov na krajnici probíhá sečení křovin, tak tam dejte pozor.
1: Bezpečnou jízdu přeje Emil Frey. Prověřené ojeté vozy se zárukou a ihned k odběru. Vyberte si na www.emilfrey.cz. Zprávy Rádia Blaník.
3: Stručně, jasně, přehledně.
4: Ceny paliv půjdou dolů. Nový přivaděč zrychlí cestu do Krumlova. Teplo a sucho nahrává vosám.
5: Hezké odpoledne vám přeje Renata Anna Pechová. S nákupem plné nádrže počkejte po víkendu. Podle analytiků jsou ceny pohonných hmot teď na svém vrcholu a v příštím týdnu by měly začít klesat. Výrazněji by měl zlevnit benzín, pokud tedy čerpací stanice nezvýší své marže. Nový přivaděč z dálnice D3 zrychlí cestu do Českého Krumlova a na Lipno. Stavba dlouhá přes 3 kilometry mezi Dolním Třebonínem a Rájovem trvala 2 roky a stála 400 milionů. Odvádí také dopravu z obcí Dolní Třebonín a Střední Svince. Zvýší se tak bezpečnost provozu a sníží se hlučnost. Letošní léto přeje vosám, ty zaměstnávají hasiče, kteří denně výjíždějí k likvidaci desítek hnízd a i záchranáři častěji ošetřují lidi s alergickou reakcí po bodnutí. Může se zdát, že jsou vosy přemnožené, ale není tomu tak, říká zoolog Antonín Přidal.
6: Že jsou přemnožené, je spíš subjektivní. Je to možná dáno právě tím, co těm vosám nejvíc vyhovuje, a to jsou horké dny, ideálně i noci, protože pak ta hnízda mohou rychleji růst a přes den mohou být také ty vosy více aktivní, protože v té vyšší teplotě nemusí tak pracně zahřívat svoje tělo a mohou být tedy mnohem pohyblivější.
5: Vosy jsou teda letos jen víc dotěrné. Obora v Lánech se otevírá veřejnosti, teď prochází velkou proměnou a příští rok tam vznikne i nové návštěvnické centrum. Lánská obora patří k nejstarším v Evropě. Přesto se za její plot dostali od založení v roce 1713 jen hlavy států, jejich hosté a zaměstnanci. Tolik zprávy a teď mě střídá Martin.
0: A za minutu a půl bude 15 hodin. Hezké odpoledne.
1: Martin Ledinský
3: na Rádiu Blaník.
0: Za chvíli se s Miroslavem Táborským vypravíme na další zajímavý výlet. Ani boty nebudete muset obout. Zvládneme to i pěkně v sedě. Tento týden se vydáváme na místa nabitá historií. A teď už pro vás na Blaníku máme Pavla Vítka, tak hezký poslech.

0: všude dobře?
1: U nás v Česku nejlíp.
0: Na cestách s Blaníkem a Miroslavem Táborským.
1: Už za chvíli na Rádiu Blaník.

0: Daniel Landa na Blaníku, hezké páteční odpoledne. Teď se s Miroslavem Táborským vydáme na další místo nabité historií, a to konkrétně do jedné pevnosti, která je ukrytá v lesích.
1: Milujeme Česko.
2: Na cestách s Blaníkem
1: a Miroslavem Táborským.
0: Hezké odpoledne.
3: Krásný den, milí Blaníci. Mám pro vás ještě jedno místo, ze kterého doslova dýchá historie. Asi 7 kilometrů vzdušnou čarou od Hořovic leží v brdských lesích zřícenina Valdek. Nejsnadněji se k ní dojde po značené cestě z Neřežína. Místo pro stavbu kamenné pevnosti nebylo vybráno náhodou. Před nepřáteli ji chránil těžko přístupný terén, jehož část tvořilo kamenné moře. Pokud byste si chtěli Valdek prohlédnout i ze zadní strany, na kamenné moře vás dovedou pěšiny. Zepředu, kam dojdete po turistické cestě, už balvany chybí, neboť byly využity při stavbě hradu. Od první poloviny 19. století se zřícenina Valdek stala oblíbeným cílem obrozenců a prvních turistů. Hrad v této době navštívili například Božena Němcová nebo Karel Hynek Mácha. Až do 30. let 20. století náležel do soukromého majetku hrabat z Hanau. Když vzniklo roku 1926 v Brdech dělostřelecké cvičiště, zůstal Valdek mimo uzavřený vojenský prostor, ale v 50. letech už byl jeho areál zahrnut do vojenského prostoru Brdy a přístup k němu byl zakázán. V té době už rychle chátral a nic na tom nezměnil ani opakovaný zápis hradu jako kulturní památky v letech 1965 a 75. Po sametové revoluci se situace přece jen změnila. Počátkem 21. století prošla rekonstrukcí brána, která uzavírá vstup do nádvoří. Jinak byl hrad ponechán svému osudu. Na jeho zdech zatím stále ještě hlodá zub času a vstupu na nádvoří brání mříž, která se otevírá pouze při předem ohlášených akcích pořádaných spolkem Valdek, který se o zříceninu stará. Ale obdivovatelům památek už se blízká na lepší časy. Odhadem do 3-4 let by hradní jádro mohlo být zpřístupněno. Tak držme spolku Valdek palce, ať se plány vydaří a ať už brzy nemusíme, řečeno slovy Františka Palackého, jeden z nejpamátnějších hradů země české obcházet jen zvenku. Mějte se krásně, poslouchejte Blaník a naslyšenou.
1: Zdrojem informací pro tento pořad je časopis Na cestu. Využijte ho i vy. Pro dovolenou v Česku je ideálním průvodcem pomálo zalidněných, ale zajímavých místech. Více na stránkách nacestu.cz.
4: Vaše cesta po Česku může být dobrodružná, romantická, adrenalinová, prostě všechno, jen nenudná. Jsme Allegria, firma na zážitky po celém Česku.

na Blaníku Kryštof, za 8 minut bude 15:30. Na českopolských hranicích pokračuje výstavba zhruba 3-kilometrového úseku dálnice D11, který propojí českou dálniční síť s dokončenou polskou rychlostní silnicí S3. Nové spojení u Královce má navázat český tah na trasu směrem k Vratislavi a dále k Baltskému moři a zároveň vytvořit důležitý předstupeň k dokončení celé D11 od Jaroměře. Hraniční úsek má být hotový a zprovozněný už v listopadu, tak hurá, dálniční síť nám stále roste a to je moc dobře. Radio Blaník. Za chvíli na Blaníku Black, Pavel Rod nebo taky Vaby Daněk.

0: vaší páteční odpolední pohodě na Blaníku dohrává Vaby Daněk. To je taková ta písnička, která se hodí i k praskajícímu ohni, nad kterým opékáme špekáčky nabodnuté na klacku nebo na takovém tom kovovém bodci. Je, úplně to vidím, mňam.
1: Rádio Blaník, písničky k táboráku.
0: Možná se o víkendu budete loučit s letními prázdninami a právě takový táborák si k této příležitosti uděláte. A nebo grilovačku. A k tomu pro vás na Blaníku chystáme další speciální písničky. V sobotu i v neděli mezi 18. a 19. hodinou se opět můžete těšit na písničky k táboráku. Na Blaníku si v podvečer opět připomeneme jedny z nejhezčích. A k tomu přidáme speciální dárek. Hned dvě legendární živé nedvědovky, které vám osobně zahraje a zaspívá Vojta Nedvěd. Jednu zítra a druhou v neděli. Pokud se u vás víkendová zábava protáhne, máme i druhé rádio. Stačí, když si pustíte naše DAP rádio Český Blaník, kde ještě naposledy tuto sobotu a neděli v písničkách k táboráku pokračujeme večer od 7 do 10.
1: Písničky k táboráku na rádiu Blaník.
0: Za chvíli na Blaníku Jerry Halliwell, Eláni nebo taky Michel Tello.
2: Posloucháte Blaník?
1: A můžeme to vidět.
2: Tak přesně tohle možná už brzy uslyšíte od našich blanických krajánků.
1: A když odpovíte správně, dostanete od nás tu nejlepší 7,5-kilovou šunku na kosti od Leka.
2: Poslouchejte Blaník, dozvíte se víc.
1: Sluníčkové léto.
3: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
4: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
5: Vážně? A co umí?
4: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
5: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland-extra.cz. Kaufland.

0: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
1: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.

0: Michel Telo na Blaníku, pohodové odpoledne. Za chvíli tu budou další zprávy a v příští hodině Petra Janů s Petrem Jandou.
1: Není nám už 17, život máme před sebou a nejde stát jak slou.
0: Těšte se taky na Václava Neckáře.
2: Láska má, to je světlo v temnu bez naděje.
0: Nebo na Helenu Vondráčkovou. Jsme Blaník a celé léto vám hrajeme hezky česky. Za 7 minut bude 16 hodin.
3: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio. Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník.
4: Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Dnešní noc bude po celém Česku poměrně bouřlivá. Zítra už by ale pršet nemělo. Čeká nás polojasno až oblačno, až k večeru se od jeho západu postupně zatáhne. Teploty vyšplhají na 22 až 25. O počasí je to všechno, teď je na řadě další doprava.
5: Mami, proč máme všechno od konceptu?
6: To jen se zeptej, tatínka.
7: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
8: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
3: Blaník za volantem.
4: Začneme na dálnici D1. Slovo má Vlaďka z dopravního centra ŘSD.
9: S opatrností projíždějte na dálnici D1 ve směru na Prahu, kde na 22,5 kilometru došlo k dopravní nehodě dvou osobních vozidel.
4: Problémy jsou taky na výjezdu z Prahy.
9: S kolonou počítejte také na dálnici D1 na trase z Prahy do Brna, kde budete popojíždět mezi 9. až 24. kilometrem okolo 30 minut. Důvodem je velmi hustý provoz a dopravní omezení u mostu Šmejkalka.
4: Mezi Rakovníkem a Rudou boural autobus s osobákem a dodávkou. V místě se jezdí kyvadlově, dejte si tam pozor. A možné problémy čekejte i na Táborsku mezi Planou nad Lužnicí a Turovcem. Stojí tu odstavený nákladák, na místě jsou záchranáři a policisté, kteří řídí dopravu kyvadlově. Tolik doprava, na řadě jsou opět zprávy.
10: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz
3: Zprávy Rádia Blaník.
11: Stručně, jasně, přehledně.
12: Systém vyplácení podpor se změní. Dráhy posilují s koncem prázdnin spoje. Hospodám rostou tržby.
11: Rádio Blaník.
12: Hezké odpoledne vám přeje Renata Anna Pechová. Podpora v nezaměstnanosti se změní. Ministerstvo práce plánuje návrat k předchozímu nastavení podpor a snížení částek od ledna. Příští rok tak chce ušetřit 4,5 miliardy na výdajích. Částka by v prvních měsících znovu klesla z 80% výdělku na 65%. České dráhy posilí v závěru letních prázdnin železniční dopravu. Na vybraných spojích přidají stovky míst navíc, zejména z Moravy do Prahy. Dopravce také vyčlenil několik dalších vozů pro operativní posilování provozu. Od září se pak na železnici vrátí některé školní spoje. Silničáři před chvílí uvedli do provozu nový dálniční přivaděč z dálnice D3. Zrychlí dopravu do Českého Krumlova a na Lipno. Pokračuje mluvčí ŘSD Jan Rídl.
13: Půl čtvrté jsme dali do plného provozu kapacitní, hlavně plynulý a pohodlný bezpečný dálniční přivaděč Českého Krumlova, tedy silnici první třídy číslo 39. Stála 400 milionů korun a za 2 roky jsme ji postavili i s problematickým průstupem skály.
12: Nový přivaděč zajistí přímé spojení Českého Krumlova na D3 a cestu z Prahy zkrátí o několik kilometrů. Restaurace si v červenci polepšily jejich tržby. Podle platebního systému dotykačka meziročně vzrostly o 5%, hospodám dokonce o 8%. Návštěvnost ovlivňovalo hlavně počasí, která byla vyšší v turistických horských oblastech nebo v jižních Čechách. Naopak do kempů kolem Vltavy jezdilo méně turistů kvůli nedostatku vody. To byly zprávy, teď opět Martin.
0: A za 2,5 minuty bude 16 hodin, pěkné odpoledne.
3: Martin Ledinský
11: na Rádiu Blaník.
0: Moderátor a ikona televizní zábavy 90. let Slávek Boura tento týden dorazil k nám na Blaník. Za chvíli si kousek rozhovoru připomeneme. Dozvíte se, čím se v poslední době Slávek zabývá. Do té doby další písničky na Blaníku Václav Neckář, Headway a právě teď Petra Janů s Petrem Jandou. Tak ať se vám to páteční odpoledne s námi pěkně tráví. My jsme rádi s vámi, dál tady s vámi budeme a hezky hrát budeme.

0: Na Blaníku k vaší odpolední pohodě Václav Neckář. Ve středu jsme na Blaníku přivítali dalšího vzácného hosta. Tentokrát jím byl moderátor a ikona televizní zábavy 90. let Slávek Boura. A došlo také na jeho projekt pro děti, který se jmenuje Logohrádky. Kdy po prázdninách opět začnou?
1: Logohrádky začnou 14. září šestou sezónu a za těch pět sezón už jsme měli přes asi 1303 programy. Logohrádkami jako programem prošlo přes 26 tisíc dětí. Vidělo ho, prošlo samotným programem přes 5000 pedagogů a takřka 3000 rodičů, protože logohrádky se totiž rozšířily takového základu, to znamená program pro děti, z 45 minut dneska už na 65, je to specifický model, která k dítě učit soustředění artikulačním a komunikačním dovednostem.
0: Celé povídání budete moct už brzy slyšet a také vidět na našem webu radioblaník.cz, v podcastech, v Pepových parťácích a také se na rozhovor budete moct podívat na našem YouTubeovém kanále. Za chvíli na Blaníku Helena Vondráčková, Nazaret a právě teď skupina Jelen.

Helena Vondráčková na Blaníku, za 9 minut bude 4:30. Letos si čerstvé rybí speciality u Rožumberka nedopřejeme. Výlov největšího českého rybníka Rožumberk u Třeboně se totiž letos kvůli suchu neuskuteční. V rybnících chybí 40% vody. Před 2 roky rybářství výlov zrušilo naopak kvůli povodním a v roce 2020 kvůli koronaviru. Tolik zpráva z jižních Čech a za chvíli na Blaníku další písničky. Radio Blaník. Chystáme Argemu, Sandru a nebo taky Terezu Maškovou.

0: Půl litr s pořádnou pěnou.
1: To mi řekni, Karle, jak jsi přišel na to, že na sedmém schodě to má tu správnou teplotu?
2: Dlouhodobým zkoušením.
0: I to je Lep.

0: Na Blaníku k vaší odpolední pohodě Tereza Mašková, kterou budete moct vidět a hlavně slyšet zpívat naživo už dnes v Tišnově.
1: Letní koncerty Rádia Blaník.
0: Na Tišnovském náměstí Míru je už všechno připraveno a na místě je náš kolega Martin Císař. Ahoj, hezké odpoledne.
2: Báječné odpoledne tobě, Martine, a všem posluchačům Rádia Blaník.

0: Profit já, Martin Císař. Já vracím slovo do studia a přeji krásné odpoledne všem.
1: Martine, díky a zdravíme do Tišnova, kde to už zanedlouho kromě zmiňované Terezy Maškové a Blanické kapely pěkně rozespívá i Vojta Nedvěd.
2: Měl kapsu prázdnou, Franky dlouhá.
1: Nebo Janek Ledecký.
3: Právě teď.
1: Tišnov, náměstí Míru, už za chvíli, za 5 minut 5 tam všechno začne.
4: Jedeme za vámi, letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem, to jsou letní koncerty i hezké výlety.
5: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
4: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
6: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
1: Na Blaníku se už chystají další zprávy, ale ještě před nimi Ricky je povery a nebo skupina Vohnout. A na víkend pro vás chystáme něco speciálního.
7: Povídej, jestli tě má hodně rád víc než já.
5: Víkend s Petrem Novákem na Rádiu Blaník. Na zastávce Radim

0: od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.

0: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Rádio Blaník.
1: Hezky česky celé léto.
2: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, z přímek se stávají zatáčky, točí se svět.

0: Na Blaníku dohrávají Shakespeare Sister a my vám přejeme krásné páteční odpoledne. Zatímco v Tišnově se schyluje k letnímu koncertu Rádia Blaník, začne už za minutu, tak tady u nás už jsou připraveny zprávy. No a v příští hodině Olga Lounová. Těšte se taky na Petra Muka. Nebo na Brontosaury. Za 5,5 minuty bude 17 hodin.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio. Rádio Blaník, počasí. Rádio
2: Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Zítra bude polojasno až oblačno, až k večeru se od jeho západu zase postupně zatáhne. Teploměr v maximech ukáže kolem 25 stupňů a foukat bude mírný vítr. O počasí je to všechno, teď už míříme opět na silnice.
3: S chytrým oblečením Citizen vás žádné počasí v městské džungli nezastaví. Citizen, oblečení, kterému můžete věřit.
1: Blaník za volantem.
2: Mezi Rakovníkem a Rudou boural autobus s osobním autem a dodávkou. V místě se stále jezdí kyvadlově, tak tam dejte pozor. Na příjezdu do Prahy po dálnici D5 směrem z Rozvadova počítejte s přerušovanou kolonou. Poskakovat budete od 5. kilometru až po sjezd na Pražský okruh. Kvůli hustému provozu brzdí právě i Pražský okruh. Kolona se táhne ve směru k D1 od 23. kilometru až po 19. a naberete v ní asi 20 minut. A pozor si dejte taky na dálnici D1 na 51. kilometru směr Brno. Na krajnici stojí porouchané nákladní auto, tak ho nepřehlédněte. Tolik dopravní servis, my vám přejeme šťastnou cestu a teď už je tu Renata a další zprávy.
1: Šťastnou cestu za každého počasí přeje Emil Frey, váš specialista na vozy Subaru s pohonem 4x4. www.emilfrey.cz. Zprávy Rádia Blaník.
4: Stručně, jasně, přehledně.
5: Vláda posílá pomoc Nepálu.

0: Hezké odpoledne vám přeje Renata Anna Pechová. Do Nepálu půjde humanitární pomoc 2,5 milionu korun. Rozhodl o tom ministr zahraničí Petr Macinka. Ve středu Nepál zasáhly ničivé přívalové povodně a sesuvy u hranic s Tibetem, které si vyžádaly 500 obětí. Přes 1000 lidí se pohřešuje, včetně cizinců a poutníků. Češi mezi nimi nejsou. Google zaplatí odškodné 250 milionů korun společnosti Heureka. Dnes tak rozhodl pražský městský soud. Americká internetová společnost nezákonně vytlačovala z trhu českého nákupního rádce. Verdikt není pravomocný, lze proti němu podat odvolání. Heureka rozhodnutí uvítala, Google spor nechce komentovat. Karlovarský kraj je dlouhodobě spjatý s filmem, i proto do projektů, které kinematografický svět podporují, investuje nemalé částky. Teď rozdělí 700 tisíc mezi tři festivaly, říká mluvčí hejtmanství Jitka Čmoková.
1: Peníze zamíří na 67. Chopinův festival a 11. ročník Marienbad Film Festivalu, které se už uskutečnily v Mariánských Lázních. Třetím podpořeným projektem je 58. dětský filmový a televizní festival Oty Hoffmana. Ten přivítá návštěvníky v Ostrově od 11. do 16. října.
0: A nabídne i filmovou a televizní tvorbu pro děti a mládež. Nevšední nehodu vyšetřují přerovští policisté. Řidič nákladního auta jel se zdviženou korbou, kterou srazil na silnici dálniční most. Korba vozovku poničila a škoda je přes 500 000 korun. Most je v pořádku a nikdo se nezranil. Řidič prozatím dostal pokutu 1000 korun. Tolik zprávy a teď vás dál bude bavit Martin.
2: A za minutu a půl bude 17 hodin. Pěkné odpoledne.
3: Martin Ledinský na rádiu Blaník.
2: Já vám nevím, ale s tou Renatou je dneska veselo nějak takhle při pátku. No jo, ona už se vidí na tom víkendu někde, že jo, sobota, neděle, pohodička. Jo, těší se, má úžasný program na víkend. Tak je tady veselo, přenesla to krásně sem, tak doufám, že i vy se veselíte, no protože je pátek, jak by řekla Iva Lecká, no prostě den velkého juchu. A Hrad Kámen na Pelhřimovsku se po velké rekonstrukci opět otevře návštěvníkům. Podrobnosti pro vás budeme mít za chvíli. A teď už Olga Lounová. No a jak jinak než pěkně optimisticky, jo? Jsme všichni optimisti i s Olgou Lounovou. Tak hezký poslech.

0: Na Blaníku Tereza Kerndlová, hezké odpoledne. Teď se podíváme na Pelhřimovsko. Hrad Kámen se zítra konečně znovu otevře návštěvníkům. 3 roky tam probíhala velká rekonstrukce a dost se tam toho změnilo. Ovšem expozice, které propojují historii hradu a sbírku historických motorek, zůstávají. Podle ředitele Pelhřimovského muzea Vysočiny Ondřeje Hájka je to ale teď celé takové modernější.
1: Rozšířila se expozice motocyklů do více prostor, zmenšila se poněkud ta interiérová expozice, ale zmenšila se s tím, že vlastně se zmenšila jen o jednu místnost, protože naopak my jsme jednu místnost, která původně byla jako zázemí hradu, nechali zpřístupnit pro návštěvníky a propojili jsme ji tak, jak historicky byla. Expozice motocyklů je větší svou plochou, počtem strojů větší není, je spíš kvalitnější z hlediska výběru a prezentace těch strojů.
0: Tak zdravíme na Kámen, řekl bych, že docela pěkný tip na víkendový výlet. Radio Za chvíli na Blaníku Petr Můk, Bonnie M a tady už je Petr Habka s Lucí Bílou.
2: Dívám se, dívám a ty spíš, matně se leskne malý kříž. Stoupá a klesá tvoje hruď a já si říkám, Bůh jen suď.

0: Na Blaníku Petr Můk, za 9 minut bude 17:30. Už brzy začne další díl České desítky, v ní opět 10 nejhranějších českých písniček v českém a moravském éteru za uplynulý týden. Česká desítka začíná dnes v 18 hodin a v ní mimo jiné tahle písnička od Tomáše Kluse a Věry Martinové.
1: I když je těžký někam jít.
0: Taky tahle dovolenková od Xyndla X.
2: Chci tě vzít na dovolenou.
0: A v české desítce se dnes objeví i Eva Farná. A k tomu další české písničky, které se za uplynulý týden nejvíce hrály v éteru tuzemských rádií. Česká desítka s Petrem Slívou začíná dnes v 18 hodin, nedělní repríza pak v pravé poledne.
3: Česká desítka
4: na rádiu Blaník.
0: Za chvíli na Blaníku tým Taylor Swift anebo Brontosauři.

0: Jestli by si z hlavy dal, které to budou?
1: Tuším, že to je Čáslav a Pardubice.
0: Bingo, naprosto skvěle. Tak Vojto, ať ti to dneska skvěle zpívá, děkuju za rozhovor a zůstaň věrný Rádiu Blaník.
1: Děkuju moc krát a určitě vždycky si rád pustím Rádio Blaník v autě.
0: Jinak písničky k táboráku od tebe, super.
1: Děkuju, tak to mě těší.
0: A těšte se třeba na Terezu Maškovou, Janka Ledeckého. Tak to je všechno, krásné odpoledne, hezký podvečer.
2: Martine, Vojto, díky, všem přejeme hezkou zábavu a hlavně zdravíme všechny do Těšnova.
3: Jedeme za vámi. Lední koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
4: Nezapomeňte, že nedopalky nejen na festivalu patří do koše.
3: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
5: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
6: Nezapomenutelná atmosféra letních koncertů s Hanáckou kyselkou. Přirozeným zdrojem minerálů z Hané. Ochutnej novinku Hanácká kyselka relaxace.
3: Tajemný rok Rádia Blaník.
4: Každý všední den v 9 hodin dopoledne.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.

0: it snap.
1: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Friction náplně 6 kusů jen za 179 korun. Školní batoh Minecraft za 799 korun a fixy 12 kusů

0: za 26,90. Albert, dle srovnání k 19.8.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.

0: flašky, kufříky, vyměním za kuponky. Škola volá!
1: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.

0: Sabrina na Blaníku. Za chvíli tu budou zprávy a hned po nich začne premiérové vydání České desítky s Petrem Slívou. A v ní mimo jiné Xindl X.
1: Chci tě vzít na dovolenou.
0: Miraj.
2: Jelenovej zeru, vítr ve vlasech vlál.
0: Nebo Poetika.
3: Už nehledám to místo.
0: Na jakých příčkách jsou tentokrát tyto a další písničky, se dozvíte v příští hodině. Na Blaníku vám celé léto hrajeme hezky česky. Martin Ledinský se s vámi pro dnešek loučí, přeji vám hezký pátek a těším se na vás zítra ve 14:00. Za 4 minuty bude 18 hodin.
4: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio. Rádio Blaník. Počasí. Rádio
5: Příjemný podvečer přeje Eliška Votrubová. Zítra nás čeká polojasná až oblačná obloha. Až postupně k večeru se nebe zase zatáhne, protože od jeho západu přijdou mraky. Teploty zítra vyšplhají na 22 až 25 a foukat bude mírný vítr. O počasí je to všechno, je tu opět dopravní servis.
4: Rádio Blaník.
6: Nejvíc pohody
4: a nejvíc českých písniček.
6: Za každého počasí.
4: Blaník za volantem.
5: Komplikace čekejte na příjezdu do Prahy po dálnici D5 směrem z Rozvadova. Očekávejte tu přerušovanou kolonu, poskakovat v ní budete od 5. kilometru až po sjezd na Pražský okruh. A kvůli hustému provozu brzdí právě i Pražský okruh. Kolona se táhne od sjezdu z dálnice D5 až k Ořechu. Naberete asi 20 minut. A na Benešovsku při průjezdu Kozmicemi je vozovka zavřená, důvodem jsou práce na silnici. Tolik dopravní servis, my přejeme šťastnou cestu a na řadě jsou dnešní poslední zprávy.
7: Bezpečnou jízdu kdykoliv a kamkoliv přeje Emil Frey. Objevte spolehlivé vozy Suzuki na našich webových stránkách www.emilfrey.cz.
4: Zprávy Rádia Blaník.
6: Stručně, jasně, přehledně.
8: Policisté vyráží na kontroly. Prevence zdraví se vyplatí i finančně. Fuxa obhájil titul na kilometru.
6: Rádio Blaník.
8: Hezký podvečer vám přeje Renata Anna Pechová. Před námi je poslední prázdninový víkend z hlediska dopravy velmi exponovaný a tak desítky policistů dohlédnou na dodržování pravidel silničního provozu. Co budou nejvíc kontrolovat, ví preventistka příbramské policie Monika Šindlová.
9: Zejména dodržování stanovené rychlosti, způsob jízdy, používání bezpečnostních pásů, telefonování za jízdy a také technický stav vozidel.
8: Policisté apelují na řidiče, aby nikam nespěchali, dodržovali bezpečnou vzdálenost a za volant usedali od počatí. Od minulého pátku vyhaslo na českých silnicích 14 lidských životů. Jezděte tak, ať toto tragické číslo neroste. Ministerstvo zdravotnictví chce motivovat lidi k preventivním prohlídkám. Jeho šéf Adam Vojtěch prosazuje, aby pojišťovny finančně odměňovaly ty, kteří na prevence chodí. Ti, kteří se o své zdraví starají, by se tak mohli dočkat bonusu v řádu tisíců korun. Prevence přitom může zásadně ovlivnit průběh řady nemocí. Velkoformátová skleněná mozaika zdobí ode dneška průčelí pavilonu Šelem Zoo v Liberci. Dílo nazvané Šelmárium vytvořili studenti 3 středních uměleckých škol z Kamenického, Šenova, Nového Boru a Jablonce nad Nisou. Vytvoření mozaiky bylo jednou z akcí festivalu Skla, který se tento týden v Liberci koná. Kanoista Martin Fuxa po silném finiši obhájil světový titul na kilometru. Olympijský šampion z Paříže se na šampionátu v Poznani podělil o první místo s Maďarem Feješem. Čtvrté místo obsadila ve finále kilometru kajakářka Barbora Betlachová, kterou od bronzu dělila vteřina a půl. To je pro dnešek ze zpráv vše, přeji vám krásný večer, teď vás čeká 10 nejhranějších českých písniček.
4: Česká desítka.
6: Česká desítka.
4: Česká desítka.
6: Na rádiu Blaník.
10: Vítejte v České desítce na Blaníku. Zdraví vás Petr Slíva. A je tady poslední prázdninová Česká desítka. Nějak rychle to uteklo, co? Zatímco školáci se čím dál víc netěší do školy, rodiče se čím dál víc těší, že tato instituce alespoň částečně převezme závazky. Mimochodem, všimli jste si, že čím je člověk starší, tím rychleji to letí? Tohle berte jako takové nezávazné plkání na začátku té dnešní hitparádové hodinky. I když i tak ten týden od té minulé české desítky rychle utekl. Některé věci jsou ale neměnné. Třeba to, že i dnes pro vás mám desítku nejhranějších českých písniček v éteru v uplynulém týdnu a to nám zase spočítala Česká národní skupina Mezinárodní federace hudebního průmyslu IFPI. Takže děkujeme. A protože už jsem dlouho neudělal takový ten pohled do druhé desítky, který občas dělávám, abychom se podívali na to, kdo se chystá na vstup do té prestižní první desítky nejhranějších českých písniček, tak to udělám dneska. Zaujalo mě 12. místo, protože tam je jedno netradiční spojení, které se v éteru začíná objevovat čím dál častěji. Dvě generace, dva hudební světy a jedna písnička o přitažlivosti. Tomáš Klus a Věra Martinová se potkali v duetu Magnetické bouře, který je vlastně splněným snem obou interpretů. Tomáš Klus písničku původně napsal Věře Martinové jako dárek k jejím 65. narozeninám v roce 2025. Do studia se ale dostali až letos na jaře a 15. května tohoto roku symbolicky v den Tomášových 40. single vyšel. A momentálně je to 12. nejhranější česká písnička.
4: Česká desítka
6: na rádiu Blaník.

0: Na rádiu Blaník.
1: Malý pohled za první desítku. Momentálně 12. nejhranější česká písnička v éteru a duet Tomáše Kluse a Věry Martinové Magnetické bouře. Text je, jak jsem říkal, o přitažlivosti, o vztazích a silách, které nás někdy ovlivňují, i když je neumíme pojmenovat. Tomáš říká, že písnička vlastně připomíná, že je lepší mířit k sobě než na sebe. Svatá pravda. Tak uvidíme, jestli se třeba v příštích týdnech probojuje písnička i do české desítky. Té už se ale budeme věnovat. Tady je 10. nejhranější česká písnička v éteru. Marek Ztracený a Obuj si mé boty.
2: Česká desítka.
0: Na rádiu Blaník. Místo 10.
3: Nevidí mi do hlavy, nevidí mi do duše, že může to být složitý, i když působí to jednoduše. Navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než boju. Jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znám.

0: písnička.
1: Na rádiu Blaník.
2: Marek Ztracený a Oboj si mé boty. Písnička, která je v české desítce třetí týden a stejně jako minule zaujala 10. místo. Je to také písnička, kterou Marek vydal těsně před svým letenským koncertem a požádal fanoušky, aby se ji naučili nazpaměť. A ti tak učinili. A takhle si ji tam s ním zaspívali.

0: Teď bude Marek asi nějakou dobu vzpomínat, srovnávat myšlenky, videa, fotky, záznamy a třeba z toho něco vznikne. Nás by teď za normálních okolností po 10. místě čekalo 9., ale protože tam je stejný interpret jako na 8. místě, tak to spojíme do jedné písničky, a to právě do té z 8. místa, protože je služebně mladší. A v české desítce jste ji ještě tolikrát neslyšeli. Tím člověkem, kterému se umístily písničky v české desítce hned po sobě, je Xindl X. Na místě 9. je jeho Puberťák, který slaví 50 týdnů v žebříčku. A na 8. místě je to Dovolená, která je v hitparádě 8. týden. Sám Xindl minulý týden v pražských Riegerových sadech oslavil narozeniny na narozeninovém koncertu, a i přesto, že počasí úplně nepřálo a chvílemi z nebe tekly provazy vody, tak si to přítomní s Ondrou užili. A vy si to užijete 1. zářijové pondělí, protože 7. září bude Xindl X hostem českého kytarového rána, takže se tady bude zase po 8. ráno hrát naživo. Teď už ale to 8. místo. Xindl X a Dovolená.
1: Česká desítka
2: na rádiu Blaník.

0: desítka. Na rádiu Blaník.
1: Malinovej sirup a Miraj na 7. místě české desítky. Písnička, ve které Miraj vlastně vzpomíná na prázdniny u babičky a když před ním řeknete prázdniny a babička, vybaví se mu právě ten malinový sirup. Miraj tedy postupně dopíjejí letošní malinový sirup, odehrávají poslední letní koncerty a těší se na ten svůj zatím největší a nejdůležitější, který si naplánovali na 12. června do pražského Edenu. Před léty platilo, že kdo nehrál v O2 aréně, jako by nebyl, teď už to skoro platí právě o Edenu. A my jdeme na dnešní první pohled zpátky.
0: Česká desítka, pohled zpátky.
1: Teď hned. To není přesný čas, to je název písničky Davida Dejla z jeho vůbec prvního alba. V roce 2009 vydal David své debutové album Hlavolam a byla na něm právě i písnička Teď hned, kterou vypustil do rádií a ona byla 4 týdny nejhranější českou písničkou v éteru. A tady je
0: Česká desítka
2: na rádiu Blaník.
0: Pohled.

0: David Dale a teď hned písnička, se kterou se v roce 2009 David uvedl na scénu a 4 týdny to byla nejhranější česká písnička v rádích. My jsme si ji zahráli v České desítce v prvním pohledu zpátky. A za chvíli zase k nejhranějším českým písničkám uplynulého týdne.
1: Česká desítka na rádiu Blaník.

0: Posloucháte Českou desítku na Blaníku, žebříček nejhranějších českých písniček v éteru v uplynulém týdnu. A tímto se dostáváme k šestému místu. A tam nás čeká skupina, která je takovou stálicí české desítky. Za poslední roky se nepamatují týden, kdyby neměla v desítce nejhranějších českých písniček alespoň jedno želízko v ohni. Od té doby, co vyšla písnička Bratři, tak jedou doslova na vítězné vlně, protože spousta jejich písniček se probojovala na první místo a jedna dokonce trhla i historický rekord. Písničce Všechno je v pořádku od skupiny Opět a Radeček se sice ještě nepodařilo podívat se na první místo, ale co není, může být. Druhé místo už se jí podařilo. Tak teď je z toho pravda šestá pozice, ale kdo říká, že to příští týden nemůže být jinak. A ještě doplním, že je v české desítce 22. týden.
1: Česká desítka na rádiu Blaník.

0: desítka.
1: Na rádiu Blaník.
2: Páté místo v české desítce Činasky a selhání a 18. týden v žebříčku. A co nového u Činasky? Postupně si také odškrtávají letošní letní koncerty, kterých měli požehnaně. Byl to pro ně vlastně takový návrat na pódia, na který se po pauze těšili. Ale když se tak dívám na ten výčet koncertů, tak léto u nich ještě nekončí, protože letní koncerty u nich pokračují až do půlky září. Konec konců, naše letní koncerty Blaníku až za půlku, takže to chápeme. Léto může být i nekonečné. Je to jenom o pocitu. Tak to bylo páté místo, Činasky a selhání. A před námi je logicky čtvrté místo, Bramborová nebo taky železná medaile. Obojí platí, protože Bramborová sezona je v plném proudu a Eva Farná je žena ze železa. Tím nechci říct, že Miraj je Brambora, to rozhodně ne. A když to tihleti dva dali dohromady a naspívali spolu písničku, která měla být určena původně pro Evu, tak udělali dobře, protože duet Vzpomeneš si je už 20 týdnů mezi 10 nejhranějšími českými písničkami a 17krát se ocitnul na prvním místě. Tak teď je to čtvrté místo.
0: Česká desítka
1: na rádiu Blaník. Místo čtvrté.

0: 2023. Před třemi lety slavila skupina Jelen své 10. narozeniny a k nim si nadělila album Všechno bude dobrý. Už na předchozí desce trošku změnila zvuk a trochu ho zmodernizovala a pokračovala v tom i na tomto albu. A na něm je taky písnička Touha a pláč, která potom byla 8 týdnů nejhranější českou písničkou v éteru.
1: Česká desítka
2: na rádiu Blaník.
1: Pohled

0: Skupina Jelen a Touha a pláč, písnička, která byla před 3 lety 8 týdnů nejhranější českou písničkou v rádích. Tak to byl druhý pohled zpátky a teď už k medailovým pozicím. Třetí místo zůstává beze změny. Setrvává na něm Poetika s písničkou Blízko, která se v české desítce drží 10. týden. A po písničce Půlnoc je to jejich další úspěšná písnička, která se probojovala do rádiových playlistů a zní v éteru mezi 10 nejhranějšími českými písničkami. Kdysi tahle kapela jezdila jako předskokani třeba s Miraj anebo Lipem, teď už jsou hlavními hvězdami. Teď na 3. místě české desítky.
1: Česká desítka
2: na rádiu Blaník. Místo 3.

0: Blaník.
1: Tak tomu říkám skok z pátého místa na druhé. Krištof a influencerka, herečka a zpěvačka Dominika Aládžia. Písnička jako stvořená pro novou desku Krištof. Nebo přesněji, ona byla stvořena pro novou desku Krištof. Dokonce, když si třeba na Spotify zadáte Krištof, tak už ji tam najdete, tu novou desku. Ještě si ji nepustíte, ale jednotlivé písničky už tam jsou i z názvy, zatím šedivé. Jediné, které se dají pustit, tak je právě tento duet, který jste slyšeli, a písnička Movie Star, kterou vydala kapela minulý týden jako novinku. A ta zní takhle.
2: Můžu si začít hrát.
1: Novinka Krištofů s názvem Movie Star. Celé album skupiny Krištof nazvané Půlnoční hřích potom vyjde 9. října. A nás už čeká jenom první místo a před ním rekapitulace.
2: Obuj si mý boty, jestli mě chceš soudit.
1: Na 10. místě je stejně jako před týdnem Marek Ztracený a písnička Obuj si mé boty. Deváté místo, taky stejně jako před týdnem, obsadil Xindl X a jeho puberťák. A Želízko v ohni má Ondra Ládek i na místě 8. Tam je totiž jeho Dovolená. Na malinovej syrup od babičky vzpomínají Miraj na 7. místě. A že všechno je v pořádku, hlásí skupina Opět a Radeček na místě 6. Páté místo, tam jsou Činasky a Selhání.
2: Je to tak správně, jen se neumím loučet.
1: A Bramboru si tentokrát odnášejí Eva Farná a Miraj za písničku Vzpomeneš si.
2: Už nehledám to místo, kde všechno mám.
1: Bronz má stejně jako před týdnem Poetika a jejich písnička s názvem Blízko. Krištof a Dominika Aládžia a Půlnoční hřích, to je místo druhé.
3: Česká desítka
0: na rádiu Blaník.
1: A jdeme na to první místo. No, líbí se jí tam, ať už s Mirajem, anebo samotné. Eva Farná je prostě královna. 17 týdnů vedla českou desítku její společná písnička s Mirajem Vzpomeneš si, potom Miraj odsunula a sama zaujala pozici nejhranější české písničky v éteru se solovkou Neříkej, co má se stát. A na tom prvním místě je potřetí.
3: Česká desítka
0: na rádiu Blaník.

0: Po třetí je v čele české desítky tahle písnička od Evy Farné s názvem Neříkej, co má se stát. A zatímco Eva se po letošním úspěchu v pražském Edenu chystá na další velký koncert, tentokrát pro polské fanoušky, my jsme dospěli ke konci poslední prázdninové české desítky. Slyšeli jste všech 10 nejhranějších českých písniček v éteru uplynulého týdne, tak jak nám to spočítala Česká národní skupina Mezinárodní federace hudebního průmyslu IFPI. Děkujeme. A česká desítka tady bude i v ten první školní týden, to znamená v premiéře zase v pátek po 18. hodině a v repríze v neděli v poledne. Petr Slíva se pro tuto chvíli loučí, mějte se krásně, zůstaňte s Blaníkem a předávám slovo kolegům.
1: Česká desítka na rádiu Blaník.
2: A my děkujeme Petrovi za českou desítku. Před námi už vaše oblíbené písničky na přání. Od mikrofonu zdraví a krásný páteční večer přeje Vlasta Suk. Za chvíli podle vás třeba Michal David, Zdálo se mi o ní. Zrychlíme s Veronou. A dáme Čechomory. Hrajeme hezky česky, za 3 minuty už bude 19 hodin.
1: Rádio Blaník. Počasí.
2: Zítra čekáme oblačno až polojasno, přehánky už pouze ojediněle, na východě ještě zataženo s doznívajícím deštěm, teploty 21 až 25, na jihovýchodě ještě 28, v noci a po ránu pak naměříme 19 až 13 stupňů Celsia.
1: Vlasta Suk
3: na rádiu Blaník.
2: Ano, jsem s vámi, přeji krásný páteční večer, který teď začíná a společně si užijeme taky písničky na přání dnes minimálně do 22 hodin, tak pojďme, ať to všechno stihneme. Vanastovy věci a anděle. Tak to je první písnička pro tuto hodinu. Ahoj Blaníku, chceme zahrát píseň na přání pro naši dceru Vanesku Krandovou z Kozlova u Letči nad Sázavou k jejím 13. narozeninám. Vanesko, přejeme ti všechno nejlepší, hodně štěstí, zdravíčka, domácí pohody, ať se ti daří ve škole a jak si sama přeješ. To přeje mamka, tačka, ségra Nikča, taky babička, teta Hana s Milanem a naše zvířátka. Tak samozřejmě taky přejeme všechno nejlepší k těm nádherným 13. narozeninám. Vanesko, a tady máš písničku Anděle.

0: 12. písnička Anděle, posloucháte Blaník, pěkný večer.
1: Písničky na přání. Na rádiu Blaník.
0: No, pokračujeme s Karlem Gottem. Dnes slaví manželé Kumštovi z Louňovic pod Blaníkem krásné výročí zlaté svatby. Do dalších společných let jim přejeme pevné zdraví, mnoho radosti, štěstí a vzájemného porozumění. S láskou přejí vnoučata Ivet, Dáda, Jiřík a Luky s rodiči. Tak my se připojujeme. Krásný narozeninový, respektive sváteční večer, ano, to výročí. Tak to je nádherné. Zlatou svatbu si užijte, ať se máte stále rádi, a teď písnička právě pro vás od Karla Gotta. Jaká je?
1: Rádio Blaník.
2: Celé léto hezky česky.

0: Karel Gott, krásná písnička je, jaká je. A my pokračujeme dál na vaše přání, teď Adam Ďurica. Dobrý den, zahrajte prosím pro Danu Ševčíkovou do Olovnice k jejím krásným půlkulatým narozeninám. Přejeme ti všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí a moře lásky. Stáňa a Honza posílají písničku. Máme tady další požadavek. Chtěli bychom popřát a nechat zahrát naší milované mamince Marii Chaloupkové z Nového Dvora u Olomouce k jejím krásným 83. narozeninám. Maminečko, hodně zdravíčka, štěstíčka, božího požehnání, ať si tu s námi ještě hodně dlouho. To ti přejí tvé tři děti s rodinami, vnoučata a pravnoučata. Máme tě moc rádi a buď stále veselá a šťastná. Děkujeme, jste úžasné rádio a posloucháme moc rádi. Zdraví Lída z Olomouce, Liduško, děkujeme taky za chválu samozřejmě a přejeme všechno nejlepší k těm nádherným narozeninám. Milá Lucinko, ať máš i nadále energii na rozdávání, velké srdce pro vnoučata i nás přátelé z osady Strašík, podepsaná Ludmila. Tak na písničku Adam Ďurica a zatancuj si so mnou.
1: Rádio Blaní, písničky na přání.
2: Zatancuj si so mnou, děvča modroké, zatancuj si so mnou. A v tej tráve vysokej zahrajú nám coračky.

Adam Ďurica a Zatancuj si so mnou na Rádiu Blaník 10 minut po 19. hodině. Písničky napsání jsou na začátku, teď podle vás taky Michal David a Zdálo se mi o ní. Milí Blaníku, prosím o zahrání písničky naší kamarádce Marušce Šefrnové z Dobříše k narozeninám. Přejeme ti všechno nej, život ať máš veselější. To přejí Hanka, Jana, Anička, Zdenička a taky Dáša.

Michal David a zdálo se mi o ní. Jedeme dál a vaše přání teď Backstreet Boys. Zdravíme ze Zbydžin, dneska slavíme narozeniny, hrajeme a zpíváme. Tohle je písnička pro moji lásku, pro maminku našich dětí, Filipa a Ondřeje a pro všechny přátelé a kamarády, co slaví s námi. Máme vás rádi. Tak my samozřejmě taky přejeme a písničku posíláme. Backstreet Boys pro vás.

0: Tak tohle jsou Backstreet Boys na rádiu Blaník. Teď na vaše přání Jiří Schellinger a Holubí dům. Chci moc poděkovat svým synům Láďovi a Ondrovi Nečilovým, jak mi v životě moc pomáhají. Mám vás moc ráda, jsem na vás moc hrdá a vážím si vás. Vaše mamka Věra Nečilová. Tak písnička je tady.
1: Rádio

0: Jiří Šelinger a Holubí dům, Rádio Blaník. Za chvíli na vaše přání třeba Verona, na mě nečekej, ale taky Demis Russo. Skupina Čochomor a spousta dalších. Tak poslouchejte dál a užívejte páteční večer s Blaníkem.
1: Písničky na přání na Rádiu Blaník.
2: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
1: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
2: Každý večer od 19 hodin.
1: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
2: Písničky na přání
1: na Rádiu Blaník.

0: Rádio Blaník.
1: A teď už na vaše přání, Verona. Všechno nejlepší k narozeninám naší milé mamince, hodně štěstí, zdraví, ať si své narozeniny užiješ ve své oblíbené Itálii na dovolené. Máme tě moc rádi. Další požadavek, dobrý večer. Rádi bychom nechali zahrát písničku Na přehradu Slezská Harta, kde jsme už týden na rybách. Moc vám děkujeme. Strejda Cín, pro kterého je vaše rádio srdeční záležitost, dále taky Maruška, Verunka, naše mamka Pavlínka a taťka Martin. No tak vás zdravíme na ty ryby a posíláme písničku Na mě nečekej.

Verona a Na mě nečekej. Pokračujeme dál vaše přání. Hana Zagorová, Standa Ložek a Petr Kotvalc zaspívají Jinak to nejde. Milá babičko Liduško, k tvým 70. narozeninám ti přejeme hlavně pevné zdraví, štěstí a spoustu krásných chvil. Děkujeme ti za všechnu lásku, péči, obětí a krásné vzpomínky, které s tebou máme. Jsi pro nás velmi důležitá a jsme šťastní, že tě máme. Přejeme ti, ať máš každý den důvod k úsměvu, Tomša s rodinou a Vendulka s rodinou. Tak my se přidáváme. A taky všechno nejlepší přejeme.

0: Hanna Zagorová, Standa Ložek a Petr Kotwald, jinak to nejde. Teď už Čechomor, tady jsme doma. Milý Blaníčku, prosím o zahrání písničky pro mého úžasného manžela Miroslava Strachotu k jeho dnešním 67. narozeninám. S celou rodinou ti přejeme všechno nejlepší, pevné zdraví, samé radosti a naopak žádné starosti. Milujeme tě. Další požadavek tu máme. Chceme popřát k narozeninám Mírovi, Tomáškovi a Gábince. Přejeme zdraví, radost ze života, splnění všech přání, ať se daří ve škole i v práci, ať jste obklopení láskou nejbližších, babi a děda.
1: Rádio Blaník.

skupina Čechomor a tady jsme doma. Je s vámi Rádio Blaník a teď na vaše přání Demis Russo. Ahojky Super Rádio, mohli bychom poprosit o zahrání něčeho pěkného. Posloucháme vás všude, v práci, v altánu, doma. Mamka má tuhle písničku moc ráda. Tak ať si zabrouká, Alena. No tak jo, tak milá maminko, zabroukejte si. Demis Russo právě teď. Goodbye, my love. Goodbye.

který jde mi z Russo, goodbye my love, goodbye, ve 7:45, za chvíli Miraj a taky Eva Olmerová. Posloucháte Radio

0: Planík a
1: písničky na přání. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A granko 400 gramů s apkou jen za 89,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
2: Písničky na přání.
3: Na rádiu Blaník.
4: Teď už Mira, i když nemůžeš, tak přidej a svému milému a milovanému vnukovi Martinkovi přeje všechno nejlepší k 15. narozeninám. Babička Marta s celou rodinou, ať si stále tak skvělý kluk.

I když nemůžeš, tak přidej. A my pokračujeme dál. Na vaše přání Eva Olmerová. Ahoj Blaníčku, jako každý rok prosím o zahrání písničky pro mou sestru, mamku, babičku, prababičku, tetu, paní Danču Dostálovou ze Žarce. Dančo, všechno nejlepší. Hodně moc zdraví, lásky, štěstí, spokojenosti, pohody a splnění všech přání. Máme tě moc rádi, přeje tvoje sestra Iva a celá rodina. Další požadavek, milý Blaníčku, chtěli bychom poprosit o zahrání písničky pro naši maminku Růženku Pfeifferovou z Komárova u Toužimy, která dnes slaví kulaté 80. narozeniny. Naše milá maminko, popřejem ti malinko, poděkovat chcem ti za vše, zahrádka, ať ti vzkvétá a je samá poupata. Radost, ať ti dělají tvoje vnoučata a protože to věk obyčejný není, tvůj životní sen se ti zanedlouho splní s láskou dcery a syn Jarka, Růža, Jára s rodinami a taky přítel Vašek. Tak se samozřejmě taky připojujeme k přání všeho nejlepšího a tohle už je krásná písnička.

tiše zpívá Eva Olmerová. Rádio Blaník, pokračujeme s Evou Farnou. Dobrý den, prosím, zahrajte písničku k dnešním narozeninám Jakubovi ze Znojma. Spolu s ním slaví i jeho rodiče Dáša a Luboš. Celá rodina i kamarádi přejí hodně zdraví, štěstí a lásky. Krásné 12. narozeniny přejeme naší milované Nelince Horákové do Kostelce na Hané. Hodně štěstí, zdraví, radosti a samé jedničky ve škole přejí babička Jindřiška a děda Péťa z Hlinska. Písničky na

0: Eva Forna a Na ostří nože ve 20 hodin na Rádiu Blaník. Za chvíli budeme pokračovat na vaše přání. Marcel Zmožek, nic nestává se náhodou. Pláči, trápení, až k zblázni. A taky zaspívá Věra Martinová. A nebude chybět Petr Zkoumal. Když jde malý bobr spát, ano. Hrajeme hezky česky, teď je přesně 20 hodin.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Po nočních bouřkách by zítra mělo být oblačno až polojasno, přeháníky už pouze ojediněle. Na východě ještě zataženo s doznívajícím deštěm. Teploty přes den 21 až 25, na jihovýchodě až 28 a ty noční minima 19 až 13 stupňů.
1: Vlasta Suk
2: na Rádiu Blaník.
0: Páteční večer pokračuje, písničky na přání stále k mání pro vás. V tuto chvíli Olda Říha a Smutná nevěsta. Přání k 55. výročí svatby tu máme, milá babičko a milý dědo. 55 let spolu, to je opravdu nádherný příběh. Přejeme vám, ať je každý další rok stejně krásný, plný zdraví, smíchu a společných radostí. Krásné 55. výročí svatby a ještě mnoho šťastných let spolu. Ze srdce přejí vnučka Natálka, vnučka Sabina s rodinou a taky vnuk Vojta s rodinou. Tak Blaník se připojuje, užijte si nádherné výročí. A teď třeba i s písničkou. A tady je tedy Smutná nevěsta.

Olda Říha, Smutná nevěsta, na Radiu Blaník na vaše přání a před námi Marcel Zmožek, další hezká česká Nic nestává se náhodou. A tahle písnička, tak ta bude pro moji úžasnou rodinu, tetu Lindu, babičku, dědu, maminku, sestřičku Adélku a všechny ostatní. A samozřejmě i pro našeho blázna Marka. Miluju vás všechny z celého srdce a jsem strašně šťastná, že vás mám. Užijeme si spolu každý jeden krásný okamžik, smějme se, buďme spolu a vytvořme si ty nejhezčí vzpomínky. Moc vás miluju, vaše Nikča posílá písničku.

Marcel Zmožek a Nic nestává se náhodou. Teď Tereza Kendlová, Schody z nebe. Milá Nelinko, přejeme ti dnes se všechno nej. Na svět se jen usmívej. Krásné 15. narozeniny přejí rodiče a taky Lily.

Tereza Kerndlová a Schody z nebe. A jedeme dál na vaše přání, teď Věra Martinová, O pane náš. Všechno nejlepší k narozeninám naší milované babičce Maruš od celé rodiny. Přejeme ti hlavně spoustu zdraví, štěstí, pohody, radosti a ať si pořád tak skvělá babička, jako tě máme rádi. A zároveň přejeme dodatečně všechno nejlepší Michalovi k jeho pondělním narozeninám. Hodně zdraví, štěstí, úspěchů a hlavně spoustu krásných chvil s rodinou. Máme vás oba rádi a pořádně to společně oslavíme.

0: A na vaše přání taky Věra Martinová, O pane náš. A za chvíli
1: Když muž se ženou snídá.
0: Karel Gott, Když muž se ženou snídá. K tomu taky Village People, nebo Michal Tučný s báječnou ženskou. Pěkný večer.
2: Písničky na přání na rádiu Blaník.
3: K narozeninám, svátku, nebo jen tak pro dobrou náladu.
2: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
3: Každý večer od 19 hodin.
2: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
3: Písničky na přání
2: na rádiu Blaník.

teď už vám na vaše přání zahrajeme Village People YMCA. Posílám celé mojí rodině jen tak pro radost. A na uzavření prázdnin vaše Eliška. Opožděně všechno nejlepší do Stockholmu. Přeji co nejvíce splněných přání. Jana.

0: Village People, YMCA, Radio Blaník, jedeme dál na vaše psání. Teď Karel Gott, Když muž se ženou snídá. Milý Blaníčku, prosíme o zahrání písničky pro naši maminku Martu Švubovou k jejím dnešním narozeninám. Milá maminko, přejeme ti všechno nejlepší k tvým krásným 77. narozeninám. Hlavně spoustu zdravíčka, štěstí, radosti a splněných přání a žij bezstarostně bok po boku s naším tatínkem, alespoň do 100 roků. Máme tě moc rádi, tvůj manžel Jenda, syn Martin a dcera Jana s rodinami.
1: My se taky připojujeme.

0: Když muž se ženou snídá a Karel Gott. Teď na vaše přání Michal Tučný, báječná ženská. Vážení a milí manželé Zbořilovi, Lucko a Tomáši, přejeme vám do vašeho manželství jen to nejlepší, hodně lásky, ale také pevné nervy a hromadu ohledu plnosti. Těšíme se na společně strávený čas nejenom u nás na kafíčku. Vaši Turbovi.
1: Rádio Blaník.
2: Hrajeme vám hezky česky.

David a Báječná ženská. Rádio Blaník, 6 minut po půl deváté, to je aktuální čas. No a teď už si zahrajeme Michala Davida. Písnička Náš cíl je před námi. Dobrý večer, milé Rádio Blaník. Prosím o zahrání písničky pro mého miláčka Marťánka od Franci Morka. Lásíku, zvládneme to spolu vše, protože jsme na to dva. Miluji tě a užijeme si spolu těch pár dní na cestách. S láskou Lemochůdek posílám.

Sbírka zvedlých růží. A na Blaníku dál písnička Když jde malý bobr spát. Milý Blaníčku, zahraj prosím písničku pro Ráďu z Kralup. Všechno nejlepší k narozeninám ti přeje Strejda Helmut, kočička Míca, pejsek Apollo a teta Helga. PS, prosím tě, přestaň už zlobit vrhačku Mílu.

Petr Zkoumal, když jde malý bobr spát. Posloucháte Radio Blaník a pokračujeme dál na vaše přání. Před námi Marek Ztracený a Naše cesty. Tak to je písnička, která nás potěší v tuto chvíli ve vysílání Blaníku. Chtěla bych nechat zahrát tuhle píseň pro moji kamarádku Janu ze Svitav za to, že při mě vždycky stojí, ať nám ty naše cesty šlapou pořád stejně skvěle. Děkuju moc a krásný pohodový večer přeje posluchačům Eliška. Tak tady je písnička.

Tak ztracený a naše cesty na rádiu Blaník a pokračujeme s Marií Rotrovou. Na vaše přání si dáme z Kořápky ořechů. Dobrý večer, prosím o zahrání písničky pro tetu Ludmilu, která má dneska narozeniny. Přeju ti všechno nejlepší, hodně zdraví a taky štěstí. A ještě to bude pro moji přítelkyni Stázičku a pro babičku Ali a dědu Michala. Michal ze Zlína posílá písničku. A jedeme dál. Dobrý večer, prosím o zahrání písničky pro moji tetu Ivanu z Bratřejova k narozeninám. Milá teto Ivano, přejeme ti s mojí mamkou a staťkou všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí a božího požehnání. Písnička je taky pro moji maminku Irenku a tatínka Jiříka. Děkuji, Tomáš z Valašského Meziříčí. Tomáši, není za co, písničku posíláme.

0: Marie Rotrová a Skořápky ořechů na Rádiu Blaník. Přiblížila se 21. hodina, ale ještě celých 60 minut to bude ve vaší režii. Písničky na přání nekončí, snad to stihneme do té 22. Těšte se za chvíli na skupinu Kex, načerpám sílu. Načerpám sílu. Taky na Arakain a Dimitri, žít svůj sen. A ještě před nimi Kabáti. Hrajeme hezky česky stále na psání.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Dneska v noci čekáme většinou zataženo, k tomu bousky, ojediněle i silné. Zítra přes den pak oblačno až polojasno. Přeháníky už pouze ojediněle s výjimkou východu, tady ještě čekáme zataženo s doznívajícím deštěm. Teploty od 21 do 25, na jihovýchodě až 28 a ty noční minima 19 až 13 stupňů Celsia.
1: Vlasta Suk
2: na Rádiu Blaník.
0: Za 2 minuty bude 9, já vám všem přeji stále krásný páteční večer a pojďme na další splněné přání. A písnička od skupiny Jelen a Hradišťanů, Miluju tě. Lásko, moc tě miluji, moc si vážím toho, jaký jsi člověk. Všechno spolu zvládneme, tvá Mimča. A ještě jeden vzkaz tu máme, přeji všem na dovolené ve Stárkově hezký večer, Pavla.
1: Písničky na přání.
2: Na Rádiu Blaník.

Tolik tady skupina Jelen, Jiří Pavlica a Hradišťan, miluju tě na Blaníku. A teď to rozjedeme s Taylor Swift, naše milovaná Lucinko. K 19. narozeninám ti přejeme spoustu štěstí, lásky, radosti a splněných snů. Zůstaň vždycky sama sebou a užívej si každý krásný okamžik s láskou, maminka a tatínek. Blaníku.

Taylor Swift ve vysílání Blaníku a jedeme dál na vaše přání. Před námi Věra Špinarová, jednoho dne se vrátíš. Babičko naše zlatá, dneska slavíš narozeniny, vaříš, pečeš, hospodaříš, glamour, mikině, záříš, hodně zdraví, štěstí, smíchu, ať máš radost v každém dni, všechno nejlepší. Josef, Rostě, Sonina, Matouš, Rudolf, Táňa, Eliška a taky Martin posílají písničku. Sluníčkové léto na Blaníku. Den.

Špinarová a Jednoho dne se vrátíš. Teď na vaše přání skupina Kabát a Houby magický. Chtěl bych popřát zlatíčku Ivce k jejím nedělním narozeninám, vše je nej. Hodně zdravíčka, lásky, štěstíčka i přeji z celého srdíčka. Moc tě miluju a jsem moc rád, že jsme tak nějak spolu. Přeje Pavel a děti Áda a Vašík. A ještě tu máme jeden požadavek. Jirko, oslavili jsme spolu 41 let. Těším se s tebou na ty další roky. Mám tě moc ráda, tvoje Pavla.

vždycky hledat houby magický, má dobrá ženo. Bylo to jenom na chvíli, teď

Skupina Kabát a Houby magický. Máme 4:15 a před námi Tereza Maško a Marek Lambora. Náš příběh. Milý Blaníčku, posílám písničku od Terezy Maškové a Marka Lambory. Náš příběh pro mamku a tačku, pro radost. A co vám písnička líbí, mám vás moc ráda, vaše dcera Terka posílá. Právě

0: Další splněné přání. Posloucháte Rádio Blaník. Podle vás hrajeme dnes až do 22 hodin. Za chvíli třeba Jiří Schillinger. Na Blaníku taky Lucie Vondráčková s Láskou na 100 let. A nebo Arakain a Dimitri Žít svůj sen. Tak za okamžik jdeme dál.
1: Písničky na přání na Rádiu Blaník.
2: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
1: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
2: Každý večer od 19 hodin.
1: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
2: Písničky na přání
1: na Rádiu Blaník.

jedeme dál. Jiří Šelingra, co by švihák lázeňský, je připraven. Milý Honzo, narozeniny mají být radostný den, tak ať se ti dnes splní nejeden sen. Všichni tě máme moc rádi, tak dovol nám, abychom ti všechno nejpopřáli. Věra, Honza a Olča, Petra Pája a taky Hinek a Vítek.

Jiří Žilingr, co by švihák lázeňský. A před námi Lucie Vondráčková s pohádkou písničkou Láska na 100 let. Milý Blaníčku, prosím o zahrání písničky pro toho nejlepšího chlapa na světě. Za pár dní budeme spolu krásných 11 let a doufám, že nám to tak krásně půjde i dál. Zden domov tě miluju, tvá Ráďa.

ano, co může mít větší hodnotu, než když má člověk člověka rád. Lucie Vondráčková, Láska na 100 let. Teď už Arakain a Dimitri Žít svůj sen. Chtěli bychom dodatečně zahrát tačkovi Pavlu Hláskovi k jeho 40. narozkám, tak teď pozorně poslouchej. 40. je věk, kdybys měl mít hlavně pevné nervy a ty s námi opravdu potřebuješ, hlavně při večerním telefonování s kámoši. Ale i když tě občas štveme, odmlouváme a přivádíme k šílenství, máme tě strašně moc rádi a jsme šťastní, že jsi právě náš táta. Tvoje Kačka, Kája, Honzík a přidává se Neteř, Market s Marťou. Tak tady je písnička Žít svůj sen. Radio Blanes.

Araka, jen taky Dimitri, žít svůj sen. Jdeme dál na vaše přání na Blaníku, Karel Gott. Všechno nejlepší k narozeninám Radkovi do obory Udox přejí kamarádi z Kralup nad Vltavou. Milý tatínku, všechno nejlepší k 50. ať se máš dobře celý rok a hlavně hodně zdraví a peněz a rozdrtím tě na fotbale. Přeje Robinek, taky Sabinka, Andrejka a tvoji kamarádi a sousedé Michálek a Janička. Máme tě rádi.

Karel Gott a Být stále mlád. Teď na vaše přání skupina Kex a další krásná písnička, která potěší, Načerpám sílu. Mariane, k tvým dnešním 60. narozeninám i do dalších let ti přeji všechno nejlepší, ať se ti ve všem daří a žiješ spokojený život ve zdraví a lásce. Pohodovou dnešní oslavu přeje Jarka. Věřím, že ti písnička udělá radost a přinese hezkou vzpomínku na naše společně prožité roky.

Kumi na Keks a načerpám sílu. Je 9:45, já přeji stále krásný páteční večer. Za okamžik podle vás Verona a Michal David. Písnička z roku 2019, Náhodou. A máme k ní tento vzkaz. Zahrajte pro moji lásku Gávinku k našemu 20. výročí svatby. Nemáš to se mnou jednoduché a divím se, že nemáš svatozář. Děkuji za naši dceru, která letos odmaturovala. Miluju tě a děkuji za vše, Jirka. Tak za okamžik si písničku užijte celou. Rádio Blaník.

Za námi na Blaníku Michal David a Verona náhodou z roku 2019 a před námi Hana Zagorová. Je naprosto nezbytné, aby nebe bylo blankitné. Koho potěšíme tentokrát? Prosím, zahrajte naší hodné mamince Romče, buď stále veselá a svá. Máme tě moc rádi, mamko naše dcery Kačka a Romča s dětmi. Děkujeme moc, Kačka. Není za co, písnička je tady pro vás. Je naprosto nezbytné.

Hana Zagorová je naprosto nezbytné. Teď Jarek Nohavica, co by hlídač krav. Prosím o zahrání písničky k našemu pohodovému oddychu na chatičce u přehrady. Děkujeme Vendula, Fanny, Krištof a čtyřnohý Homer. Vendula posílá písničku. Jdem na ní. Radio.

Jarek Nohavica a Hlídačka na Rádiu Blaník. Teď už holky, vzpomínky zůstanou. Milí Blaníku, prosím, pošlete tento vzkaz Strejdovi tam nahoru se vzkazem, že už nepláču. Vždyť se jen domů vrátil a sebou si lásku na cestu vzal. Lubo Trojak z Mostu, děkuji za vše. Jaruška.

Tohle byly holky a vzpomínky zůstanou na rádiu Blaník. Jdeme dál, před námi Rangers a zvedněte kotvy. Milý tatínku, dnes by si s námi slavil 80 let a za 2 měsíce i maminka. Místo toho své narozeniny už 8 let s maminkou slavíte bez nás tam, kde je společně slavit nemůžeme. Moc na vás myslíme a strašně nám chybíte. Posíláme přání a tvou oblíbenou písničku snad až tam k vám doletí. Dcera Petra s partnerkou Andreou a vnuci Daniel a taky Nikolas.

Rangers a zvedněte kotvy na Rádiu Blaník. A teď Lunetik, ať je hudba tvůj lék. Halo, halo, domů Bej v Dolních Karlovicích. Zasílám pozdrav z Bosny a Hercegoviny. Holky, stýská se mi Jana. Hezký den, píši k vám na Blaník úplně poprvé na písničky napsání, tak prosím zahrajte do Řecka na ostrov Kréta rodině a známým. Jsou tam na týdenní dovolené teď od středy, jestli některý známý poslouchá a tím vyřídí vzkaz, že hráli právě z vašeho rádia. Děkuji, zdraví syn a známý z Opavy. Tak před námi tedy Lunetik, ať je hudba tvůj lék. A jelikož už máme po 22. hodině, tak to bylo také poslední splněné přání pro dnešek. A Vlasta, co k vám se je krásný poslech dalšího vysílání a za okamžik už písničky z lásky. Užijte si je. Rádio.

0: Baník, počasí. Rádio
1: Baník. Momentálně máme zataženo až oblačno, na většině území padá déšť, objevují se přehánky, místy také bouřky. Nejnižší noční teploty 18 až 13 stupňů. Sobotní obloha bude polojasná až oblačná, hlavně na horách se ojediněle objeví přehánky. Na východě území ráno a dopoledne může být až zataženo s dosnívajícím deštěm. Večer bude na západě Čech přibývat oblačnosti. Nejvyšší denní teploty 21 až 26 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
0: Písničky z lásky na rádiu Blaník.

0: počasí. Rádio
1: Momentálně máme zataženo až oblačno, na většině území padá déšť, objevují se přehánky, místy také bouřky. Nejnižší noční teploty 18 až 13 stupňů. Sobotní obloha bude polojasná až oblačná, hlavně na horách se ojediněle objeví přehánky. Na východě území ráno a dopoledne může být až zataženo s dosnívajícím deštěm. Večer bude na západě Čech přibývat oblačnosti. Nejvyšší denní teploty 21 až 26 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
0: Písničky z lásky na rádiu Blaník.

0: Baník, počasí. Rádio
1: Baník. Momentálně máme zataženo až oblačno, na většině území padá déšť, objevují se přehánky, místy také bouřky. Nejnižší noční teploty 18 až 13 stupňů. Sobotní obloha bude polojasná až oblačná, hlavně na horách se ojediněle objeví přehánky. Na východě území ráno a dopoledne může být až zataženo s dosnívajícím deštěm. Večer bude na západě Čech přibývat oblačnosti. Nejvyšší denní teploty 21 až 26 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.

0: Rádio Blaní.
1: Hezky česky.
2: Vím, proč je na světě nebe. Vím, právě mi vrátilo tebe. Vím, už to vím. Vím, co je žít léta v kleci. Vím, že čas smutku snad přešel.

Tak milé Evelíny, všechno nejlepší přejeme. Evelína. Dnes by taky slavil narozeniny báječný Michael Jackson. Narodil se v roce 1958 a král popu nás opustil 25. června v roce 2009. A ještě jedna vzpomínka, dnes je to 23 let, kdy nás opustil český zpěvák, kytarista a skladatel Stanislav Procházka mladší. Rádio a já, jak rád si vzpomínám. A jeho hity s námi zůstávají. Stanislav Procházka mladší nás opustil v roce 2003. Tolik tedy pohled do kalendáře, zazpomínali jsme a teď už si opět budeme hrát hezky česky. Tak pěknou noc vám přeji.

0: česky.
1: Rádio Blaník.
2: Mám ploché nohy po tetě a fantazii po svém strýci. Už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě, nemám jasno v hlavě.

uklízel jsem ve skříň, a když jsem chumáč prachu ze dna zvedal, já z nenadání našel jsem ten sešit, co jsem kdysi marně hledal.

0: počasí. Rádio
1: Momentálně máme zataženo až oblačno, na většině území padá déšť, objevují se přehánky, místy také bouřky. Nejnižší noční teploty 18 až 13 stupňů. Sobotní obloha bude polojasná až oblačná, hlavně na horách se ojediněle objeví přehánky. Na východě území ráno a dopoledne může být až zataženo s dosnívajícím deštěm. Večer bude na západě Čech přibývat oblačnosti. Nejvyšší denní teploty 21 až 26 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.

0: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
3: Obvyklých 21 svic zas ve všech oknech zapaluji. Zas listy čistým nebem pluhý, jen žádný anděl nikde nic, jen žádný anděl nikde nic, jen listy čistým nebem plují. A přesto je noc znovu krásná, podivuhodným příslibem, podivuhodným příslibem, je ta noc znovu krásná. Touha se snáší z čista jasna, jak ty si tehdy slétla sem, jak ty si tehdy slétla sem, touha se snáší z čista jasna. V houslovém futrálu plamený meč, řekla jsi mi pokorně, klekni a kleč, zpívej mi píseň a oslav mě v ní. Přišla jsem pro tvoje

Tvůj hlas měl slabý přízvuk zvonů, hlas tichý jako svítí plyn. Chtěl jsem říct, já v něm neutonu, když políbil jsem len tvých džín. Když políbil jsem len tvých džín, chtěl jsem říct, já v něm neutonu. Jenže ty po ruce plamený meč,

A tak jsem stál hrubé dlaně na jemnou kůži anděla. A bolest přišla nečekaně a stejně náhle zmizela. A stejně náhle zmizela. A bolest přišla nečekaně.

slíbila se zůstat do té doby, než sundají mi obvazy. Vzala jsi mi však i ze zdí skoby, i fotku s dědou na hrázi, i fotku s dědou na hrázi, z poslední skoby. V pelesti v rub, kde stál plamený meč, na místo s Bohem,

0: neočekávané události. Rádio
1: Krásné ráno. Je sobota 29. srpna. Dnes má svátek Evelína a já mám pro vás přehled očekávaných událostí. Nádvoří zámku Liteň rozezní koncert Prodaná nevěsta. Zkrácená verze Smetanovy opery zazní v podání solistů a orchestru Národního divadla. Dožínky ve vodním mlýně Hoslovice nabídnou od 10. dopolední tradiční oslavu završení žní. Hodinu popoledně začíná první den dvoudenní akce Letecký den Cheb, kde se představí historická i moderní letadla, akrobatická vystoupení i další doprovodný program. Akce bude probíhat na letišti. Slavnosti hořických trubiček startují v 9 hodin dopoledne na náměstí Jiřího z Poděbrad. A v Teplicích začíná druhý ročník Open Air festivalu Plovárna žije. Jeho cílem je oživit areál bývalé plovárny v zámecké zahradě. Tolik očekávané události. Hezký den a hodně zdraví přeje Ivana Balkovská. Rádio Blaník.

ten buben, jsem vesmír, co ti ladí.

0: Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Momentálně máme zataženo až oblačno, na většině území padá déšť, objevují se přehánky, místy také bouřky. Nejnižší noční teploty 18 až 13 stupňů. Sobotní obloha bude polojasná až oblačná, hlavně na horách se ojediněle objeví přehánky. Na východě území ráno a dopoledne může být až zataženo s dosnívajícím deštěm. Večer bude na západě Čech přibývat oblačnosti. Nejvyšší denní teploty 21 až 26 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.